0: Rádio Orion.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort@group.cz

0: Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích?
2: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě

0: www.sport.cz.
1: Basketbal. Rychlost, akce, zážitek. Playoff je tady. V pondělí 4. května od 18 hodin a v úterý 5. května od 17 hodin se utkáme s Nymburkem. Tak nás přijď podpořit v důležité bitvě v playoff. Vidíme se na Tatranu.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasičům se podařilo lokalizovat požár v Českém Švýcarsku. Podle posledních zpráv se plameny nadále nešíří a šířit nebudou. Plochu požáru se navíc podařilo snížit na zhruba pětinu z původních 100 hektarů. Pokud všechno půjde podle plánu, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Zdravotníci registrují další možné nakažené hantavirem, potenciálně smrtelným onemocněním, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Všechny pacienty spojuje plavba na výletní lodi poblíž Kapverdských ostrovů. Zatím dva z nich, pocházející z Nizozemska, viru podlehly. Kruh se uzavřel, Roman Červenka je opět nejlepším hráčem uplynulé hokejové sezóny. Opora pardubického Dynama převzala trofej po dlouhých 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Výstavbu nového parkovacího domu v Ostravě provází komplikace. Na stavební ruch poblíž krajského úřadu si stěžují hlavně chodci, kterým vadí zábor chodníků, neschůdné trasy v zelené ploše nebo kluzké přechodové rampy. Garáže mají být hotové příští rok v létě a nabídnou místo pro 600 osobních vozidel. A jak vypadá předpověď počasí na úterý? Na Moravě a ve Slezsku dnes budeme mít hlavně oblačno. Objevit se u nás můžou taky občasné přehánky, hlavně na horách a ve vyšších polohách. Teploty se dostanou mezi 23 a 28 stupňů.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty, přejeme krásné ráno, Jasmin.
2: Krásné ráno.
1: David.
3: Ahoj.
2: A Michal.
1: Já se tady směju, škoda, že to nemůžete vidět.
3: To je levitující balónek.
1: Jak to vysvětlit? Jasmin, k mým narozeninám, což je už nějakou chvilku zpátky, tady nafoukla asi 10 balónků. Jeden tady zůstal, růžovej, a on tady levituje normálně nad výdechem topení, jo? A já nevím, jak to je možný.
3: Já jsem si myslel, že když to popíšeš, že to nebude znít tak zajímavě.
2: No zkrátka, umíme se pobavit při úterním ránu.
1: Doufáme, že i atmosféra taková, jaká je u nás, je u vás. Přejeme krásné ráno všem, kdo jste si nás naladil. Rosé, Bruno Mars a Pate, tím začínáme. Hezké ráno, to je neuvěřitelný. Hit ráno.

0: Takhle zní vaše úterní ráno. Rosé, Bruno Mars a Paté. Na Hit Rádiu v 6.06.
1: Za chviličku nás klasicky čeká minuta šampionů. Chceme vědět, jak se máte, jak vstáváte, co dělá celý Česko. Takže po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co děláte. Nicméně já se ještě teďka nemůžu přestat smát.
2: Co se stalo?
1: Kvůli tomu, co se mi stalo před hodinou. Já nevím, jak se stávalo vám, to mi pak řekněte, jo. Ale já jsem prostě vstala, zvonil mi budík a znáte takový to, jak si přeležíte ty ruce. Jak takový ty mrtvolný ruce pak máte, necítíte je, nemůžete je ovládat, chodíte jak T-Rex, prostě trup se vám hejbe, ale ruce nefungujou. A já jsem nedokázala vypnout ten budík, protože jsem měla ty ruce úplně jalový, prostě nešlo to. Tak jsem to nějak zvládla, že jsem to vzala takhle jak hrabičkama, jak kdybych byla nemohoucí, fakt to jako nešlo. A když jsem se k tomu telefonu dobelhala bez těch končetin, který by nějak fungovaly, tak jsem ještě spadla z postele. Takže můj Kuba měl úžasný probuzení. Já tam byla, jak kdyby se mi zrovna něco stalo, do toho teda ten rámus od toho budíku, který nešel vypnout, pak tam žduchnu na zem.
0: Jasně.
1: To bylo šílený.
0: Ty jsi mi připomněla, mi se tohle stalo, že jsem si takhle přeležel nějak ve spánku nohy a chtěl jsem normálně vstát, a když jsem jako ty nohy přehodil z postele, dal jsem si je na zem, tak jsem si zase lehnul, jo. To bylo tohle, ale jestli jsi teda měla takovýhle brutální ráno, nebo spíš brutální ráno pro tvýho kluka, tak já jsem měl takovýhle brutální ráno pro moji dívku, protože já jsem si bral kalhoty, který jsem měl na sebe včera, a já mám klíče od auta v kapse, jo, já je vlastně nevyndávám. No. A teďka já jsem je nějak sebral a ty klíče vypadly na zem. A podle mě jsem neprobudil jenom jako jí, což jako bylo vidět, ale jako všechny v perimetru třeba jednoho kilometru. To byla strašná rána, co David?
3: Jsem úplně v šoku, co vám se stihne jako udát předtím, než přijete do rádia. Prostě ráno vstanu, vypnu budík, umyju si zuby a jsem tady prostě.
0: Dobře, tak... Třeba bude mít někdo lepší historku než ty, Davide, takhle z rána. Tak nám budete napsat, jak říkala Jasmin, jak se jmenujete, odkud jste, co právě teď děláte, nebo co se vám ráno stalo. 777 937 777, to je číslo k nám. Budeme SMSky, zprávy přes WhatsApp a tohle je další muzika. Kurt Nielsen.

0: taky úterní Hit Radio chvíli před 6:15. Přejeme krásné ráno. Tak jaké máme ráno my dvě se Smin, to víte. Probudili jsme všechny v perimetru 10 kilometrů naším vstáváním. David byl v pohodě. Jak to vypadá u vás? Startuje minuta šampionů teď.
1: Lenka po téměř 2 měsících opět v práci po noční a jde to.
0: Mára přepeře, jede do práce a prý má díky nám skvělé ráno. Děkujeme.
1: David Žacler dneska pohoda, jede s dcerou do školy a druhá dcerka má volno.
0: Simona Hradec jde s bráchou do školky a pak rovnou na praxe, studuje kuchaře.
1: Michal Libosváry u Domažlic jede do Pozně na operační středisko policie.
0: Petra Svoboda nad Úpou, její manžel Honza má dnes 45. narozky, tak mu přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší. Jana Kladno, ta veze děti do školy.
0: Lucka Žíželice má radost, že konečně pršelo a všude to krásně voní.
1: To jo. Eliška z Liberce má dneska velký den, čekají zkouška v autoškole, tak držíme pěsti.
0: Zdraví Martinka, která, jo, jede do Motola. Tak Kača Olomouc, drahoušci, dnes jsem vstávala parádně, pracuji a levituji. Víš, co mi přijde vtipný, Jasmin? My jsme se do té SMSky, já to prozradím, my jsme se do té zprávy trošku zapotali, už když jsme to tady četli, předtím než jsme šli do vstupu. A co se stalo?
1: A stane se to znova.
0: Takže to bylo, počkej, Eliška z Liberce má dnes velký den, čeká jí zkouška v autoškole a zdraví Martinka, která jede do Motola, je to možný?
1: Já si myslím, no,
0: já bych možná, já bych asi to. Takhle, no. Alvaro Soler, tady je nachystanej. Tak jdeme hrát.
1: Děkujeme za zprávy, jste boží.
0: Jste boží, děkujeme, že to ráno trávíte s náma, že to ráno začínáte s náma. Tak pojďme na to, Alvaro Soler, 6:14, Hit

0: 6.19, Tiesto, Ava Max, tohle je úterní Hit Radio, krásné ránko vám všem. Před malou chvílí tady byla minuta šampionů, kam píšete, jaké máte ráno, co děláte, no a ještě tady dorazila jedna zpráva od Very, je podepsaná jako Very. Moje dcera dnes dělá češtinu, maturitu, držte palce. A to je vlastně fakt, protože dneska pokračují maturitní testy a na řadě je literatura. Což je vlastně, když na to vzpomenu, takový velký vzpomínání na to, co kdo napsal v nějaký debce v 19. nebo 13. století. Takový je můj názor na literaturu, omlouvám se. Jak to máte vy s češtinou, nebo jak jste to měli vy?
1: Já jsem češtinu vždycky milovala, takže zrovna maturita z češtiny, ať to byly jako didaktáky, anebo přesně literatura, tak to já jsem si velice užívala. Nepamatuju si nic podle mě, ale tehdy jsem to prošla krásně a dokonce mě to i bavilo, musím říct.
0: Jakože tě bavila literatura?
1: A i čeština obecně, já se v tom vyžívala.
0: Nekecej, tak to já jsem měl vždycky literaturu, ona už učitelka věděla, vždycky, když jsem přišel na řadu a zkoušení a z literatury a knejp, říkám, asi není to třeba, jo, takže za pět, ale pozor, pak byla mluvnice, to

0: Měl vždycky za jedna, jo. Takže vlastně já měl po každý na vysvědčení trojku, protože já vždycky říkám učitelce, víte, jakoby chápu, že je potřeba znát nějakou historii, ale já radši budu umět pořádně česky, protože to se mi bude hodit víc v životě. A ona vždycky
1: Jsi si říkal, že bychom si tady mohli udělat takový krátký kvíz otázek na literaturu, vytvořený umělou inteligencí.
0: Hrajete s Jasmin, vy dva, Davide. Jo, dobře, ale můžeš se zkusit zapojit.
1: Ne, tohle pokud nebudeš vědět, tak tady nemáš co dělat. Který literární směr je typický důrazem na city, individualitu a přírodu? Za realismus, naturalismus, romantismus nebo klasicismus?
0: Tak asi naturalismus, ne? Jako naturisti, příroda, to bych asi
1: city,
0: jako...
1: City, individualita a příroda.
2: City, romantismus.
1: Ano, je to romantismus.
0: City, romantismus.
1: Takže 1-0, tak...
0: Dobře, tak co tam máš dál?
1: Michal si vyhrnuje rukávy, jdeme na to. Druhá otázka. Kdo je autorem díla Máj? Za A. Karel Jaromír Erben, za B. Karel Hynek Mácha, ano. Za C. Božena Němcová, nebo za D. Jan Neruda?
0: Zařeží Němcová. Tak Mácha, že jo?
1: Je to Mácha. Tak dobře, dejme tomu 1-1. Poslední rozstřelová otázka.
2: Jak 1-1? Já to měla dobře taky.
0: No ale ty jsi to vyhrál.
1: Pro tu soutěž, pro tu soutěž. Takže jak se nazývá vypravěč, který vystupuje v příběhu jako já? Za A. R-forma, za B. Ich-forma, za C. Vševědoucí vypravěč, anebo za D. Nezúčastněný vypravěč?
2: Ich-forma.
1: Tak to uzavřeme remízou 2-2.
0: No, no, tak vidíte tak to. Tak
2: je to 3-2, ale dobře.
0: Tak kolik jste měli bodů vy, kdo s náma hrajete? Cože? Hele, jaký i se píše? Yeah. Takhle, držíme vám palce dneska u maturity. Zvládněte to, to dáte. A když tak v září je taky termín, no.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na aktuální nehodu na tahu od Fulneku na Opavu. V brance u Opavy bourala dvě osobní auta. Zasahují tam záchranné složky. Projíždějte s opatrností a připravte se na zdržení.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Orion.

0: 6 hodin 32 minut. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Hezké ráno. Michal, Jasmina, David s vámi. A David pro nás nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. Američané se začínají odklánět od Donalda Trumpa. Podle posledních průzkumů odmítají hned 2/3 americké populace jeho řízení ekonomiky. Většina z nich důvěřuje demokratům, vůbec poprvé za posledních 16 let. Fanoušci cyklistiky už se nemohou dočkat konce pracovního týdne, startuje totiž legendární závod Giro d'Italia. Na programu je letos už 109. ročník, který potrvá až do konce května. Startovat se tentokrát bude v Bulharsku.
3: Jak je ten závod dlouhej? Protože já si to nedokážu představit, já jsem ujela maximálně 100 km v životě na kole. A jakože...
2: Počkej, 100 km celkem nebo na jeden zásah?
3: Na jeden zásah.
2: Motorka se nepočítá, jo. Hele, ten závod je dlouhej letos 3466 km. Cyklistům na to bude stačit 21 etap. Takže v průměru ujedou za den 165 km.
0: To je neuvěřitelný. Já jsem si to tady pro představu tak nějak daleko porovnat a je to jako, kdybychom jeli z Prahy a do Brna a zpátky 9x na kole.
2: A to nechceš.
3: To nechceš, přesně.
2: Jako, stačí jedno.
0: V jakém směru teďka?

0: Za 5 minut, 6:45, přejeme vám fantastické ráno s Hitrádiem.
1: Možná se vám někdy stala následující situace, asi spíš teda ženám, že si oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince, že mě čeká jeden rozhovor, tak jsem si chtěla koupit nějaký hezký tričko, jo. A zalíbil se mi tam nějaký topík. A byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu. Já jsem myslela, že se rozbrečím. Za prvý extrémní horko, visela jsem hlavou dolů, nemohla jsem to přes sebe prostě sundat, svlíknout. Málem jsem vypadla tam z té kabinky. Ještě ten trapný pocit, že jako ty se chceš jít někoho zeptat, jestli ti s tím pomůže, ale nevyjdeš tam na tu chodbu a nezeptáš se, prosím vás, můžete mě vyvlíknout, protože vypadáš už v tu chvíli úplně strašně.
0: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
1: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
2: nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
0: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
1: No, tak vám by se to určitě taky vstávalo, kdybyste měli tyhle ty typy topů.
0: My to máme trošku jiný, si myslím, možná můžu mluvit za Davida, než je největší peklo je zkoušet si kalhoty teda v převlíkací kabince, protože když tam jsme sami, jo, když tam nemáme, když už teda se vydáme, jo, si něco koupit, tak teďka si samozřejmě vezmeme tu velikost, kterou si myslíme, že máme, jo, takže já si jdu pro to 32, 34, teďka si to, jako teďka se musíš slíknout z těch kalhot, boty sundat, že jo, nandát, ještě s botama, abys viděla, jak to třeba jde a zjistí, že jsou jako malý, takže musíš se zase oblíknout a jít zase přes celý krám tam a zpátky. Takže já bych chtěl poděkovat vám, ženám, všem přítelkyním a manželkám, který s náma chodíte, protože nám jako usnadníte hrozně, hrozně tu práci, jo?
2: Já mám řešení. Kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
0: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem?
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
11: Jako teď?
10: Ne, na Poesfestu.
11: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s Technotrasou.
10: Navíc zahraje

0: www.poes.cz.
1: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
4: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Dvě nehody teď komplikují provoz na tahu mezi Fulnekem a Opavou. V obci Vrchy bourala dvě osobní auta, dejte pozor, a v Brance u Opavy jsou v sobě taky dvě osobní auta, zasahují tam záchranáři.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: snad i vás to baví. David Guetta tedy svým Stones and I Gone Gone Gone na Hitrádiu v 6:53 hezké ráno. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy babička nebo děda nějakou vtipnou SMSku. Pokud jo, tak nám ji pošlete na web Hitrádia a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu, dohromady 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je ta týdenní hlavní krásná výhra, kterou každý týden jeden z vás získá a mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, karty Surikarty, takže nám napište na web Hitrádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaši prarodiče, ať můžete vyhrávat. Tu další denní výhru vyhrála tentokrát Kateřina, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. Nicméně nám napsala, babička po mně chtěla telefonní číslo do nemocnice a když jsem jí ho poslala, tak mi přišla odpověď, psáno tak, jak slyšíte, thank you very much.
0: Moderní babička.
1: Moderní babička, přesně, to moderní, se mi líbí.
0: Moderní babička, no tak zpráva od moderní babičky vyhrála tuhle denní výhru. Samozřejmě je stále, jak bylo řečeno, v té hře o hlavní výhru a to je nákup za 10 000 korun v Tesku a smartfony pro celou rodinu. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
1: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

0: scoutská.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
2: Mega sekáč Ostrava.cz.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě víc, cenové stropy totiž v úterý opět porostou, a to především u benzínu, jehož nejvyšší cena oproti pondělku stoupne o 40 haléřů. Nejvyšší povolená cena nafty se pak zvýší jen o 4 haléře. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu, rozhodla o tom minulý týden vláda. Od příštího roku už zase budeme dostávat účtenky, vláda totiž schválila návrat elektronické evidence tržeb, a to od 1. ledna. Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejného rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Cílem je údajně narovnat podnikatelské prostředí. Fanoušci fotbalu mají před sebou další velký den, na programu je odveta letošního semifinále Ligy mistrů. Londýnský Arsenal změří síly s Atletikem Madrid. Připomínám, že úvodní duel skončil nerozhodně 1-1. Utkání o finále milionářské soutěže startuje ve 21 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách Nova Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Archeologové dál pracují v lokalitě u hranic, kudy v budoucnu povede vysokorychlostní železnice. Poblíž dálnice, která vede mezi Ostravou a Olomoucí, se povedlo objevit několik cenností z dob pravěku a také unikát v podobě části hudebního nástroje. Archeologové budou pracovat na trase dálnice celé léto. No a co nám na dnešní den slibuje předpověď? Pro celý Moravskoslezský kraj hlavně oblačnou oblohu. Na horách a ve vyšších polohách se můžou objevit dešťové přehánky. Na teploměrech dnes naměříme mezi 23 a 28 stupni.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
4: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásné ránko.
7: Hezký úterý vám přejeme.
8: Snídaní šampionů.
6: Minuta po 7, Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. Hezké ráno ještě jednou.
9: Ahoj.
6: Ahoj, no a už v této hodině o 7:30 v rychlé pice budete soutěžit s hotelem rezidence Vogelsang, víkendový pobyt pro dvě osoby hotelu u Kašperských hor, a to všechno za 10 tisíc.
7: Tak na to se těšte, to si dáme, jak říkal Michal, krátce po 7:30 a za chviličku se podíváme na nějaký slovíčka, který všichni říkáme špatně, skoro všichni.
6: Počkejme na to, Sia, Chandelier, Robin Schulz a Fastboy.
4: Hit

0: Robin Schulz, Fastboy. 8 minut po 7 přejeme fantastické ráno.
1: Existuje spousta slov, který všichni vyslovujeme špatně, nebo skoro všichni, a možná vás některý z nich překvapí. Přivedla mě na to myšlenka, že když jsem tady vysílala sama nějaký víkend, tak mě poslouchal přítel a naopak mě pochválil, jo. On říkal, ty kráso, chlapi, to oceni, ty jsi správně řekla Lamborghini. A říkám, jak bych to jako měla říkat. A on, no všichni říkají Lamborghini a to je špatně. A já jsem pak začala hledat takovýhle další slova, jo. Tak třeba italský předkrm. Co myslíte, je správně bruschetta nebo bruschetta?
0: Tak samozřejmě, že tady pro nás Čechy je to správně bruschetta.
1: Ale ano, je to bruschetta.
0: Tak co tam máme dál?
1: Těstoviny, tagliatelle, nejsou to tagliatelle.
2: No, jak to je to správně teda?
1: Tagliatelle.
0: Tagliatelle.
1: Jasně.
0: Já teda tady s těma těstoviny mám velký problém. Já si od jistý doby dávám jenom papardele nebo penne, protože tyhle těstoviny se vyslovují stejně, jako se píšou.
1: Tak dobrý.
0: Tam to je v klidu.
1: Zůstaneme u jídla, jo. Sladká brazilská svačinka, taková osvěžující, miluju to. Açaí nebo açaí bowl a ne acai. Někdo říká acai bowl, tak je to açaí, açaí.
2: Tak to jsem ještě nikdy neslyšel, takže to jsem nemohl vyslovit špatně.
1: Tak to si dejte někde, jestli pojedete někam na dovču v nutnost, výborný, nebo i v Čechách to dělají, v nějakých reštikách. Co byste řekli slovo Adidas? Jak je to správně podle vás?
0: Jako tři,
1: je to Adidas?
0: No, je tři proužky, ne? Nebo...
2: Tak jako jestli to není Adidas, tak to by bylo hodně velký game changer.
0: Tak co by to mělo být?
1: Ne, jako je to Adidas, ale je to Adidas. Máte dát důraz na tu druhou slabiku.
0: Adidas.
1: Ale to je,
0: to divný, je to divný. To je třeba jako Madonna, je správně Medána.
1: A to jsou přesně věci. Máš taky Nike, že jo, máš Nike, ale ty víš, že se to takhle vyslovuje, ale nebudeš to říkat, protože jak to jakoby kolektivně všichni neví, tak ty bys byl za toho joudu, co to říká jakoby najednou divně. To je často.
0: Kdybys přišla sem ráno tady do studia a řekla nám, hele, já mám nový Nike, aby si řekl, tak tady úplně...
1: Úplná kráva prostě, no, tak jo. A pak tady ještě Porsche, jo, to my Češi říkáme skoro ze všech jako národů jediný správně. Všichni říkají Porsche špatně, ale je to opravdu Porsche, takže tady si můžeme jako poklepat na rameno, že to říkáme dobře.
0: Teda. Nevím, já jména a značky tady těch drahých aut nevyslovuju, protože na to mám peníze.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, no, tak Lamborghini, Porsche.
0: Jakoby, Porsche. Hele, řekni, že hele, Škodovka, Škoda, to se myslím normálně, ne?
2: Skoda.
1: Today, tomorrow. Dejte vědět, co vy vyslovujete špatně, nebo v čem vás kdo opravil, nebo vy někoho, jakou máte zkušenost zkrátka.
0: Já jsem tady ještě k tomu našel, člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suteréně nebo není v dobré konvici. Protože je zde veliké risotto, že to skončí Fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako boomerang. Tak pojďte nám napsat, jak říkala Jasmin, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp, jaké slovíčko je, nebo jaká slovíčka vám dělají problém, co třeba vyslovujete špatně, nebo co vám opravdu trhá uši, třeba vy v pohostinství. Čeká.

0: Fajn Rádiu, hezké ráno. Situace, jdete na rande, jenže během minuty zjistíte, že jste si dali dostaveníčko s člověkem, se kterým si nemáte co říct. Tak jak se vymluvit? Jasně, možná by stačilo říct jednoduché ne, dík. Už se neuvidíme, ale vy máte mnohem sofistikovanější triky a ptali jsme se na ně.
1: Mike píše, ahoj, já když jsem ještě randil, tak jsem vždy čekal někde za rohem a nejprve jsem si občíhnul, jak ta holka vypadá, a když to bylo horší než na fotce, tak jsem za ní ani nešel.
0: Ježíš, mě to připomnělo, on se jmenuje Mike, nebude to náhoda. Mike, Michal, že jo, já jsem takhle jednou si dával rande s holkou, už se teda x let zpátky, a přijela za mnou autobusem na autobusové stanoviště. Byla zima, já jsem na sobě měl oranžovou bundu, vypadal jsem jak silničář, takže jsem byl k nepřehlídnutí v tom zasněženém jako prostředí, a ona vylezla a nebylo to ono. Ale neutek jsem, protože jsem tam svítil jak oranžový kužel.
2: Jsi tak povrchní, Michale.
0: Bylo to povrchní, přiznávám se, už je to teda hodně let zpátky, ale připomnělo mi to tohle, no. Tak jako nic z toho nakonec, rande jo, ale nic z toho nebylo.
1: Ach jo. Leny, ahoj, když jsem šla na rande, zprávy všechno pozitivní a na kafi už ta atmosféra byla divná. Vedla jsem konverzaci, aby nebylo ticho. A pak mi ten kluk napsal, že bylo moc ticho.
0: Jak moc ticha je moc? Kolik ticha je moc?
2: Spíš kdyby napsal, že bylo málo ticho, to by bylo vtipný. Že ona se celou dobu snaží jakoby mluvit, jo, a přitom on chtěl celou dobu ticho.
0: To je fakt. Taky Iris, dobré ráno všichni. V mládí jsem chodila na

0: rande na inzerát. Když rozhovor nikam nevedl, řekla jsem, promiňte, za hodinu mám další schůzku a s pozdravem jsem odešla.
1: Vždy prý bez problému, no, jako taky je to cesta.
0: Taky od vás přišlo několik hlasovek. Pouštím tu od Ivči, pojďme na to.
2: Čauky rádio, no hele, prosím tě, mě hned naběhlo, jak jste to řekli s tou výmluvou na to blbý rande, tak takový to, je hele, sorry, ty, mě volá manžel. Jako to bych byla asi za totální jo, ale myslím si, že už by se mi ten člověk v životě neozval.
1: To nejspíš ne a je to vlastně dobrý tip. Případně.
0: Tak, taky tady máme hlasovku od Davida. Musím to najít, vydržte. Tak.
3: Nazdárek, Hit Radio. Já jsem cca nějakých 8 let zpátky, když jsem byl na rande. A už když jsem tam přicházel, tak jsem viděl evidentně, že ta slečna není můj typ. A že tohle byl velice špatný nápad, protože vypadala úplně jinak, než se prezentovala na fotkách. Tak jsem si po minutě, co jsem pochopil, že si nebudem ani rozumět, zahlásil, že jsem úplně zapomněl, že jsem nechal doma na plotně vařit brambory a že musím okamžitě letět domů, abych nevyhořel. No, díky bohu slečna to asi pochopila, protože už se pak sama neozvala, takže asi takhle, hele, mějte se, čau, Dave.
0: Jaký jste vy holky, co? Já nevím, že se nechápu, že se neozvala, jako, tak on skoro vyhoří a ona ani nenapíše, jako jestli všechno v pohodě. Tak já nevím. Tak myslím si, že nejlepší výmluva by mohlo zůstat, promiňte, ale za hodinu mám další zkusku. To mě teda baví moc. Vy nás bavíte. Hezké ráno, co vás bude bavit za chvíli? Pink anebo Tommy Cash.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: No proto.
6: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Známé příběhy, nová energie.
9: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
8: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
9: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
8: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
9: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.

0: CZ.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Nehodu došetřují na tahu mezi Fulnekem a Opavou. V obci Vrchy bourala dvě osobní auta. A ve Zlíně na třídě 3. května se srazilo osobní auto s nákladňákem. Tak i tady dávejte pozor.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří. Hit Radio Orion.

0: Tommy Cash. Espresso.
1: Macchiato.
0: Macchiato na Hit Radio přesně o 8:30.
2: Ranní update.
3: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. A teď dobrá zpráva pro fanoušky Harryho Pottera. Do Česka míří výstava, která představí autentické rekvizity, originální kostýmy a interaktivní prostředí inspirované populárním kouzelníkem. Těšit se můžeme už na začátku srpna. 2 až 3, to je podle poslední studie odpověď na věčnou otázku, kolik kávy denně je tak akorát. V tomto rozmezí se u lidí pozorovalo nejnižší riziko problémů s náladou nebo úzkostmi.
0: 2 až 3 denně, jo?
4: Tak kolik pijete?
0: 2 až 3 denně.
3: 2 až 3 za hodinu, ty.
0: 2 až 3 za hodinu. Mě by zajímalo, vy kdo posloucháte, kolik v sobě máte kafí, co? To je málo, to je hodně. Takhle, pokud jste na nule, tak můžete za doprovodu Spice Girls vyrazit směr kávovar, doma, v práci s kolegy, nebo zahněte na nejbližší pumpu, jo? Představte si tu vůni kávy. A já teda musím říct, když jsem takhle v rádiu, když nějaký moderátor říkal, jako dejte si kávu, tak já fakt opravdu jsem na tu pumpu zatočil a hnedka jsem si to kafe dal. Představte si, jak si ji pomalu vychutnáváte, jak vás probouzí.
4: Už je to dost erotický, Míšo, dobrý, nevím, proč se ošahává, poprosím.
0: Dejte si kávičku, tak si hoďte tohle záchranný lano a dejte si Spice Girls, hezké ráno.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, Måneskin na Hitrádiu, chvíli po 8:30. My jsme tady řešili seznamování, jak utéct z nepovedeného rande, navazujeme na to. Co když na to rande ale vůbec chodit nechceme? Co když nechceme absolvovat něco, co nás několikrát zklamalo, no tak zůstaneme prostě sami, že? Tak možná to máte podobně a tak by vás mohla zajímat věc, která je na trhu. Vědci vyvinuli roboty na milování. Jde tam nastavit nálada.
1: Nálada.
0: Jde tam nastavit třeba tělesná teplota. Třeba 39, tak má horečku, že jo, ten tvůj parťák. Je to vymakaný, ale problém může být cena. Tak by mě zajímalo, Jasmin, kolik by si za takovýho robotického partnera vlastně jako dala. Jak by si to cenila?
1: Takhle, ačkoliv dobrý výkon je k nezaplacení. Tak, jelikož jsem zadaná, nic z toho nepotřebuju. V případě, že bych byla nezadaná, tak maximálně do 5 až 10 tisíc.
0: 5 až 10 tisíc, no. Tak to je málo. 380 tisíc korun přepočtu stojí takováhle mašina, takže vlastně cena lehce je té Fábie.
1: A to je jakože robot? Jakože robot jako...
0: Vypadá to jako člověk. Jenom, že to je robot.
1: Ježiši Kriste.
0: Jenom, že to je robot, no. Já teda nevím, jo, ty jsi říkala 5 až 10 tisíc. Za mě teda, pokud je člověk sám, tak existují o dost levnější věci teda.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Radio. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Weekend Hit Radio. Startujeme v pátek v 7 ráno.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
7: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
6: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
7: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezfest, plný skvělého jídla.
6: Prostě celý den plný zážitků.
7: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
6: Dolní Vítkovice.
7: Nenechte si ujít den s technotrasou.
8: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
9: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Febeskrep a pořadatel na vínko.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
4: Harley,
11: Tomáš Klus,
4: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Kraj a Trips. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 8.51. Krásné ráno vám přejeme.
1: Kdo za sebou máte nějakou nevěru, tak vám dám, hlavně pánové, docela vážný důvod, proč zůstat věrný, jo.
0: Posloucháme, jsme jedno velké ucho.
1: Protože ono, když ženská zjistí nevěru, tak je schopná udělat potom neuvěřitelné věci.
0: Je to Itálie.
1: Itálie, ano. Teďka jdeme do Kolumbie teda. Tam je jedna Kolumbijka ve strachu, že její záletný manžel sebere polovinu úspor, snědla v přepočtu skoro 9 tisíc dolarů. Jo, normálně to do sebe nasoukala, ty dolarovky, 9 tisíc dolarů prostě spolkla a udělalo se jí tak strašně zle, no, že skončila v nemocnici a doktoři museli normálně vyvolat jakoby chirurgický porod. Normálně porodila teda bankovky.
0: Jasně. Já jsem to někde jsem to zaslechl, někde jsem to četl, takže borec jí podved a ona do sebe naházela ruličky peněz jak jednou hubky, jo. Ale tak asi vlastně je to takový unikát, je to první císařský řez tohoto typu na světě, jo. A co se vám narodilo, maminko? No, ale asi 9 000 dolarů.

0: na Hit Rádiu v 8.58 a to je poslední song úterní snídaně šampionů s datem 5. května. Jsme na konci a jdeme se s vámi rozloučit.
1: Dneska jsme například probrali maturitu z češtiny a mysleli na všechny studenty, taky slova, který vlastně celý život říkáme skoro všichni špatně a taky na co si dát pozor v obchodě.
0: No a taky víme třeba i to, že 37% nezadaných prý chodí na rande jenom kvůli zážitku bez očekávání, že z toho něco bude. Rozumějte, chodí se jenom najíst a napít.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak vám děkujeme za další společné ráno a budeme se na vás těšit zítra.
1: Od 6 do 9.
0: Přesně tak. Hezký úterý. Čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Fulnek, Vrchy, směrem na Opavu, klasika. Tady se srazily dvě osobní auta, je to tam hodně blokované, zdržení až na půl hodiny, takže na to se připravte. A bouralo se i v ulici 17. listopadu v Ostravě, tady už ale projedete bez omezení, nehoda je téměř odstraněná. Vaše dopravní info volejte na 800 291.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Slavnostní zahájení v pražské holešovické tržnici dnes otevírá květnovou část výzvy do práce na kole. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci, nerozhoduje počet kilometrů, ale pravidelnost. Akce má motivovat k udržitelné dopravě a účastníkům může do života dostat více pohybu a duševní pohody. Už třetím rokem mohou návštěvníci zavítat v Ostravě do obnovené památkově chráněné vily Grossman. Teď se jí podařilo dovybavit. Více už náměstek ostravské jeho primátora Břetislav Riger.
8: Samotné dovýbavení bylo velmi náročné, protože to bylo obrovské kvantum řemeslné práce. Textilie se zháněly ze zahraničí, koberce jsou z Pákistánu, z Iránu, čili opravdu to dovýbavení trvalo celé 2 roky. Stálo nás 10 milionů korun, čili věřím, že všichni návštěvníci toto ocení.
7: Náklady na obnovu této památky hradilo město Ostrava a přesáhly 132 milionů korun. Hasičům se včera večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit na 20 hektarů. Pokud vše půjde dobře, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. No a hokejistou sezóny je Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Pojďme na počasí, i dneska to bude vyloženě na opalovačku, aspoň ty dopoledne naměříme 24 až 28 stupňů, akorát teda odpoledne k večeru se zatáhne a může nás potrápit i silnější vítr, tak pozor na to.
6: Hit Radio Orion.
3: A s vámi i dnes, úterý 5. května, Karla Michalíková. Svátek má dneska moje prostřední dcerka Klaudie. Jestli taky nějakou Klaudiu znáte, tak jí za nás popřejte vše nejlepší. No a dneska přijde vzácný host, trenér Baníku Ostrava na rozhovor, tak na to si počkejte a taky probereme jednu řidičku na Olomoucku, která řídila kolo na mol opitá. Policisté jí naměřili 5 promile v krvi. To se divím, že to kolo

jenom dneska. Každý den vám to hrozně sluší všem. Vyladíte Hit Radio Orion s Karlou Michalíkovou. Možná už v sobě máte druhé kavčo od rána, protože se pořád jaksi nemůžete probudit. A já tu mám před sebou studii, která říká, kolik kávy je tak akorát. Jo, prostě vědci zjistili ideální počet šálků denně. A výsledky říkají, že 2 až 3 šálky kávy denně je ideální stav pro lepší zdraví, mysl i vaši energii. Naopak víc jak 3 šálky kávy za den vás může úplně zničit. A to tady cituju. Zničí vás to, se tady píše. Jo, tak teď schválně si sáhněte do svědomí, kolik té kávy denně vypijete. Já se přiznám, že jako někdy to je víc než 3 šálky, bohužel. A pokud navíc bydlíte ve Valmezu, za nádražím, jo, jak se tam vyrábí ta káva, jak se tam mele a voní tam ve vzduchu od rána do večera, no tak to musíte být úplně překofejnovaní. Tam už podle mě kafe nemůžete ani vidět. Ale možná se pletou, dejte vědět.

0: Kdo by nechtěl chodit jako Rihanna, nebo vypadat jako Rihanna, zpívat jako Rihanna, už aby taky něco vydala holka nového, že jo? Je na čase. Ladíte Hit Radio Orion a teď, teda jak jsem slibovala, jdeme na Olomoucko. Tam, prosím vás, policie nedávno zastavila ženu, která byla dle jejich slov tak zlitá, že sotva mluvila. A přitom jí zastavili na kole. Ona jela na kole. Naměřili jí 5 promile. 5 promile v krvi. Jako, já se divím, že na tom kole teda vůbec jela, protože já mít 5 promile, tak to kolo, na to kolo ani nenasednu. Ani ho nenajdu na tož, abych na něm něco ujela. No a policisté teda znovu varují, že i na kole jste účastník silničního provozu a nemůžete prostě jet pod vlivem alkoholu. Velké pokuty, dokonce i vězení na vás může čekat, protože i na kole můžete někoho srazit, někoho zranit. Dejte na to velký pozor, řiďte svědomitě, ať už kolo, auto, nebo tramvaj, metro, co. Pěkné dopoledne.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblací?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3300.

0: CZ.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.

9 hodin 36 minut s vámi Karla Michalíková, taky Hit Radio Orion. Teď si dáme malou upoutávku na dnešní polední srdcovky. Ještě vám neřeknu, co v nich přesně bude, ale v srdcovkách se téměř vždycky objeví buď nějaká česká nebo slovenská hitovka. A schválně, kdybych se vás zeptala, jaká slovenská kapela se v Česku drží už přes 30 let a vlastně se u nás cítí taky jako doma. A dokonce neznám nikoho, kdo by je neměl rád. Že by fakt jako někdo přišel a řekl, tyjo, víš, koho já nesnáším? No Name. Neexistuje prostě takový člověk. No Name já považuji za slovenskou kapelu, ale taky za českou kapelu. Prostě oni jsou naši. Jsou naši, my je milujeme. A to nejen naživo, ale taky v éteru Hit Radio Orion. Tak si je pojďme rovnou dát a dáme si věc, kterou já osobně považuji za velkou srdcovku. Čím to je, že se jim pořád tak daří? Nočíma si. Jsou prostě pořád skvělí. No Name.

0: zroztancovala, aspoň teda decentně, za volantem třeba nebo v kanclu, ve vaší práci, kdekoliv nás právě ladíte. No a my nejen, že vám denně hrajeme ty nejlepší hity, ale také s vámi rádi soutěžíme, informujeme a taky inspirujeme třeba k hezkému výletu. A ať dnešek nebude výjimkou, já slovo právě teď předám naší redakci.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Na Slezsko-Ostravském hradě se i letos znovu zabydlí Shakespeare. Letní shakespearovské slavnosti přinesou večery pod širým nebem a příběhy, které fungují už stovky let. Od 20. července až do 10. srpna na vás čekají komedie, tragédie i romantika. Třeba Veselé paničky Windsorské, Otelo nebo Večer tří králový. Začíná se vždy o 8:30 večer, když zapadne slunce a hrad se rozsvítí. Pokud chcete divadlo s atmosférou, která se nedá zavřít do klasického sálu, vyrazte v létě na Slezsko-Ostravský hrad. Více na www.zhakespeare.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
10: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlí Morava.

0: CZ.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na

0: Když se u vás něco děje, kdo je tam jako první? Kdo nespí, když ostatní jo? A kdo drží obec pohromadě? Na Hit Radio Orion hledáme nejlepší dobrovolné hasiče Moravy a Slezska. Dejte nám o nich vědět na hitradioorion.cz a napište, proč právě oni jsou nejlepší široko daleko.
1: Ty nej vyhlásíme už na konci týdne.
0: Ať žije Morava a Slezsko na Hit Radio Orion.

Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Komplikace hlásí D56. Tady je na 47. kilometru směrem na Frýdek Místek hlášené odstavené auto, které zasahuje do silnice a není ani nijak označené, takže tam velký pozor, nebezpečně se to objíždí. V Kroměříži v ulici 1. mája se srazily dvě osobní auta na místě policie, tak i tady pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.

0: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Globus Ostrava se mění. Přijďte si užít moderní nakupování v úplně novém komfortu. Vstupte novým vchodem a těšte se na jedno z největších hobby center v okolí a z brusu novou prostornější kavárnu Café Globus s moderními pokladnami a scan and go. Navíc zaplatíte bleskově. Máme pro vás vzdušnější uličky, logické uspořádání a širší výběr akčního zboží. Děkujeme za vaši trpělivost a těšíme se na vaši návštěvu. Globus Ostrava v novém.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
2: Mega sekáč Ostrava.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maturanti dnes píšou didaktický test z českého jazyka a literatury. Státní maturita z češtiny je povinná pro všechny. Druhý předmět státní maturity si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Na místě bývalých Žukelských kasáren v Opavě se buduje druhou etapou rezidence Bílá perla. Vznikne v ní 135 bytů. Hotové je podzemní patro a staví se první nadzemní podlaží. Celkově projekt počítá s více než 500 byty. Náklady přesáhnou miliardu korun. Evropská komise se rozhodla zjednodušit hojně diskutované nařízení o odlesňování. Předpis se nově nebude vztahovat na dovoz kůže. Původně by musely i firmy dovážející kůži dokazovat, že jejich produkty nepocházejí z odlesněných oblastí. Teď byly z působnosti normy vyloučeny. No a tenistka Barbora Krejčíková se po téměř tříměsíční pauze vrací na turnaje. V prvním kole v Římě dnes nastoupí proti Elze Jacquemotové z Francie. Krejčíková od podzimu laborovala s kolenem, poté jí trápily svalové potíže.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Dneska bude opět krásně, teď dopoledne i slunečno, naměříme vyloženě letní teploty 24 až 28 stupňů a na horách kolem 20.
0: Hit Radio Orion.
3: I teď po desáté s vámi Karla Michalíková, před námi třeba One Direction nebo Poetika, přejem krásné dopoledne a připomínám, že svátek dneska slaví Klaudie.

0: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Hostem dopoledního vysílání Rádia Orion je nový trenér druholigového Bčka FC Baník Ostrava Robert Pištěk. Ten se týmu ujal teprve minulý týden a hned z toho byla výhra 3-0 na hřišti rezervy SK Slavia Praha. Trenére, dobrý den, tomu se říká premiéra jako hrom, ne? Co vy na to?
1: Já vás zdravím, samozřejmě i posluchače. Je to tak, povedlo se to a ten start, když se povede, tak je to vždycky samozřejmě dobře, jak pro nás, pro ten realizační tým, tak i pro samotný tým.
0: Takže to vlastně vypadá, že jste zjedil dobře připravený tým.
1: Je určitě, určitě. Už jsem to v nějakém rozhovoru i říkal Pepovi znovu. Děkuju za to, že nám ten tým nechal ve stavu, v jakém je, to znamená stabilizovaný ve středu tabulky. Takže řešíme to, aby jsme vlastně rozvíjeli hráče a nemusíme řešit žádný zachránářský boje, takže jsme v klidu a máme klid na práci.
0: Jak velkou hodnotu má výhra 3-0 na Slavii, ještě k tomu venku vlastně?
1: Tak Slavie je velká značka, takže vlastně potkalo se mládí s mládím a rozdali jsme si to na ferovku. Jak jsem řekl už na začátku, vždycky ta první výhra prostě přesvědčí vás i ten tým, že ta práce je dobře odváděna a já doufám, že samozřejmě v tom budeme pokračovat. Není to jen o jednom vítězství, ale o dlouhodobé práci.
0: Určitě. Vy jste se stal trenérem B týmu Baníku minulý týden. Do té doby jste vedl baníkovskou 19. Co všechno jste musel stihnout, abyste dokázal svůj tým na ten nedělní zápas na Slavii připravit?
1: Tak bylo to hektické, ale to je ve fotbale všechno. Na to už jsem si zvykl, takže nevíte, co bude zítra. To znamená, šli jsme do toho po hlavě, bylo to hlavně o tom si připravit ten realizační tým, vlastně ty spolupracovníky, kteří s vámi tu práci budou vykonávat, co se mi povedlo, myslím si, na jedničku. A samozřejmě pak to bylo o tom jenom ten tým poskládat, vtisknout tam něco svého, protože jsme změnili rozestavení a myslím si, že to vyšlo, že to kluci pochopili a že v tom zápase to šlo vidět.
0: No a byl jste před tím zápasem nervózní, nebo jste si to spíš jako vyloženě užíval?
1: Asi spíš užíval. Už ty doby, kdy jsem nervózní a měl jsem nějaký obavy, ty jsou pryč, takže snažím se to brát tak, jak to je, snažím se udělat svoji práci v týdnu na maximum a potom ten zápas je toho výsledkem.
0: No už jste si vůbec stihl zvyknout na tu roli trenéra druholigového Bčka, nebo ještě jako?
1: Já myslím, že jo, protože může už jsem vedl před nějakým časem, takže ty zkušenosti s tím mám, kluci jsou naprosto v pohodě, charakterově perfektní, takže nevidím v tom žádný problém, myslím si, že to bylo OK hned z začátku.
0: No a výhra 3-0, jak se takové vítězství slaví? Proběhlo něco v kabině velkého slavy, co?
1: Neproběhlo, kluci samozřejmě, nebo zaspívali jsme si, to je jasný, ale od nás jenom kluci dostanou v rámci týdne nějaké občerstvení, za to, že samozřejmě jsme přišli a že jsme vyhráli, jsme to takhle zvládli a to je tak asi všechno. Není moc času, protože samozřejmě je před námi anglický týden, zítra hned zbrojovka Brno.
0: Baník čeká další velká zkouška, už ve středu doma narazí na rozjetou zbrojovku Brno, jak na tým, který má letos jasno o postupu a co bude tentokrát rozhodovat. Za chvíli si povíme dál s trenérem Robertem Pištěkem na Hit Radio Orion. Zůstaňte s námi.

0: Pěkné dopoledne, ve studiu s námi je Robert Pištěk, trenér druholigového týmu Baníku Ostrava Bčko. Už jste si na to označení zvykl, Roberte?
1: Tak je to hlavně velká zodpovědnost, takže beru to tak, jak to je, označení trenér B týmu, je to samozřejmě krásné, ale je to asi o té mojí práci, jestli ji budu vykonávat dobře nebo ne, já věřím, že určitě ano.
0: Teďka ve středu vás doma čeká velký zápas se Zbrojovkou Brno, tým, který má letos jasně namířeno nahoru. Čím to bude jiný zápas než s tou Slaví?
1: No já si myslím, že to bude úplně jiný zápas, protože Brno zaprvé postoupilo, takže teď je velká neznáma, v jaké sestavě nastoupí a v jakém rozpoložení jsou. Druhá věc, zkušený tým, zkušený trenér, takže obrovská zkouška pro nás.
0: Právě Zbrojovku vede Martin Svědík, uznávaný český trenér. Těšíte se na tenhle trenerský souboj? Znáte se vůbec osobně?
1: Osobně ne, vlastně pan Svědík mě akorát měl na nějakém školení na licenci, jinak osobně se neznáme a říkám, těším se na to, to jsou opravdu zápasy, kterými jako trenéra můžou posunout zase dále.
0: No a co bude potřeba udělat, aby teda Baník uspěl i tentokrát, to vám říct?
1: No tak tím, že to je zkušenější tým, tak samozřejmě my jako mladý manšaft musíme být daleko aktivnější než oni. Jo, to znamená, my takovou tou houževnatostí a tou energií je prostě musíme přečít a o tom to asi celé bude.
0: Říká nový trenér druholigového Bčka FC Baník Ostrava Robert Pištěk. My moc děkujeme, že jste si udělal čas, děkujeme za návštěvu a ať se daří, držíme palce.
1: Já vám moc děkuju a samozřejmě tímto bych chtěl i všechny fanoušky pozvat na zápas, přesně myslím, že se bude na co dívat a vlastně střetnou se dvě velké fotbalové značky, takže budu rád, když lidi ve středu na stadioně ve Vítkovicích bude co nejvíce.
0: Děkujeme, hezké úterý.
1: Mějte se, naschledanou.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
5: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Je úterý 5. května, pokud nás budete ladit i na večer, tak po 19. hodině se na vás těší Hit Radio Classic a samozřejmě ty nejlepší hity dekád. Teď tu pro vás mám hit, který nás, aspoň si myslím, aspoň v myšlenkách, přivede na prostuněnou pláž. Jo? Takže když zavřeme oči, tak si můžeme na chvilku představit, jak už trávíme letošní dovolenou někde u moře, s drinkem v ruce a právě tam někde v dálce z báru už hraje z rádia Vayamos Compañeros, no už aby ta dovolená byla tady, že jo? Že už ji taky potřebujete, jako sůl.

0: Slezsko nejsou jenom místa na mapě, ne, ne, ne. Jsou to lidi, jsou to tradice, zážitky, podniky, akce, které mají atmosféru, srdce a taky svůj příběh. A právě ty chceme během celého května společně s vámi hledat tady u nás na Hit Radio Orion. Tenhle týden hledáme ty nejlepší dobrovolné hasiče celé Moravy a Slezska. A jak už jsem včera říkala, tak já jsem taky běhala kdysi dávno za hasiče. A je to naprosto boží sport, takže na vlastní kůži to mám vyzkoušeno. Taky vím, že mezi dobrovolnými hasiči je spousta skvělých lidí, přátel, pout, zážitků. No prostě nominujte ty nejlepší z nich právě teď na našem webu hitradioorion.cz a napište, proč právě oni jsou za vás ti nejlepší. Já už tady vidím třeba hasiče ze Stachovic, z Klimkovic, no už se nám to tady štosuje, tak jsme zvědaví, kdo to vyhraje. A o tom rozhodujete vy.
1: Ať žije Morava a Slezsko. Skvělá místa, skvělí lidé. Hitradio Orion. Nabídka pracovních míst.
2: Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra. Chceš, aby ti práce voněla? Pojď pracovat do Marlenky. Hledáme operátory a pomocníky do výroby, pracovníky expedice skladníky, pracovníky kvality a další. Více na www.prácenámvoní.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš.
9: Více na dětirájetour.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým 2 kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete 1 kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
13: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Milují létat.
14: Hit Radio Orion.
15: Zlep

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na úrovni Biocelu Paskov na D56 46. kilometr. Velký pozor, pobíhá tam po silnici zmatená srnečka, chuderka, ani nesrazíte. A u Huštěnovic směrem na Uherské Hradiště se kvůli pracím na silnici tvoří dlouhá kolona, tak tam zase počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.
2: Známé příběhy, nová energie.
3: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
2: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
3: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
2: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
3: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, jehož nejvyšší cena oproti včerejšku stoupla o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Už třetím rokem mohou návštěvníci zavítat v Ostravě do obnovené památkově chráněné vily Grossman. Teď se jí podařilo dovybavit. Více už náměstek ostravského primátora Břetislav Riger.
2: Samotné dovýbavení bylo velmi náročné, protože to bylo obrovské kvantum řemeslné práce. Textilie se zháněly ze zahraničí, koberce jsou z Pákistánu, z Iránu, čili opravdu to dovýbavení trvalo celé 2 roky. Stálo nás 10 milionů korun, čili věřím, že všichni návštěvníci toto ocení.
1: Náklady na obnovu této památky hradilo město Ostrava a přesáhly 132 milionů korun. Evropská komise vydá pokyny pro letecké společnosti týkající se leteckého paliva. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá už jen asi 6 týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Komise má plný přehled o tom, co se děje, a situaci koordinuje s jednotlivými členskými státy. No a fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal, nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
4: Dneska u nás očekáváme polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost, hlavně teda na večer. Teploty ale letní, 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 21.
0: Hit Radio Orion.
4: Takže dneska po práci rychle ven na sluníčko, bude krásně, užívejte, s vámi Karla i teď po 11. Pěkné dopoledne.

Jste si drádě Morion, je takhle po 11. hodině. Krásná zpráva přichází z Jižní Ameriky, kde má dlouholetý dárce krve z Ostravy Petr za sebou výstupy na dva nejvyšší vrcholy. S logem krvního centra fakultní nemocnice Ostrava na horolezecké helmě a s kartičkou dárce. Takhle Petr zdolává různé hory a je to fakt jako borec. My vám k nám na naše sociální sítě hodíme nějaké info o jeho cestách, je to moc zajímavé, takže určitě mrkněte. A když už budete třeba na našem Instači, tak ještě hoďte okem na profil michal.pistolas, protože to je můj kolega z odpolední show a tomu už se krátí jeho road trip po Spojených státech. Jsem zvědavá, jestli taky vylezl na nějakou tu horu, anebo tam jenom, že obráží fast foody, objíždí Las Vegas, bez tak. Uvidíme, příští pondělí už ho máme zpátky, konečně, moc se na něho těšíme, věřím, že i vy. No a teď už od nás pro vás Bruno Mars, hezký den. 1, 2, 3.

bavit. Radio Orion a samozřejmě i dneska držíme palce všem maturantům. I dneska totiž pokračují maturitní testy na řadě čeština a literatura, vzpomínání na to, co kdo napsal třeba v 19. nebo 15. století. Věřím, že ty největší nervy mají v tuhle chvíli hlavně rodiče, tak to nějak zvládněte. Dejte si dobré kavčo, pak to vaše dítě, to vašeho puberťáka na prahu dospělosti pozvěte třeba na dortík nebo na pizzu večer, on si to zaslouží, tak se snaží, tak se učí. Udělejte si ten pro sebe, chvilku spočněte, ono to nějak dopadne a když ne, tak co? No tak aj bez maturity se dá solidně žít. Pokud člověk teda samozřejmě chce a snaží se. Nebo myslíte, že ne? Že prostě maturita to je základ šťastného života? Dejte vědět, teď už Miles Smith.

tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
4: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
5: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
4: Čekají vás science show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
5: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezfest, plný skvělého jídla.
4: Prostě celý den plný zážitků.
5: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
4: Dolní Vítkovice.
5: Nenechte si ujít den s technotrasou.
6: Basketbal. Rychlost, akce, zážitek. Playoff je tady. V pondělí 4. května od 18 hodin a v úterý 5. května od 17 hodin se utkáme s Nymburkem. Tak nás přijď podpořit v důležité bitvě v playoff. Vidíme se na Tatranu.
7: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival.
9: To jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
12: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
11: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
13: je. Smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
12: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
13: Já mám řešení. Kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
12: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost jako na Havla, jako takhle.
10: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Hit Radio Orion je stanice, kterou ladíte. A posloucháte na celé Moravě i Slezsku, děkujem za to. No a retro se nám hodně vrací do módy. A to nejenom v oblečení, ale taky v jiných věcech. Třeba moje 17-letá dcera si vyškemrala digitální foťák. A je to její nejoblíbenější věc. Takže pozor, jo, dnešní mladí si ulítávají na digitálním foťáku. Což možná působí docela úsměvně, když vedle toho postavíte třeba nejnovější iPhone. Že? Každopádně třeba se zase začnou brzo vyvolávat fotky, jako za nás, pamatujete na to ještě? Dělá se to? Už ne, jenom online. Dneska už podle mě ani nefunguje nějaký ten foťák, ke kterému jako zajdete, řeknete, já tady chci vyvolat film, kdy to bude, kolik to bude stát. Všecko se vrací, podívejte se na to, nakonec ti mladí ještě začnou nosit diskmeny za páskem, že? Jako my tehdy před léty. A v něm třeba budou poslouchat tohle. Moloko!

0: Za námi skvělá Lucie a jejich Marie na Hit Rádiu Orion. Před námi Retro Weekend. Hrozně se těším, vím, že vy taky, protože si o něj dlouho píšete. Dlouho jsme ho tady neměli, pravda. Takže si pište od pátku do neděle, to znamená od 8. do 10. května na Hit Rádiu Orion Retro Weekend. Ty nejlepší hity 90. taky nějaké to milénium. No bude to zase jedna velká party. Čeká na nás víkend plný hitů, které jsme poslouchali ještě na kazetě. V kazeťáku, ve Walkmanu, jejda, mané, to byly časy. Připomínám, že máme taky nové DAP rádio, Hit Radio 90, ale to vy dobře víte, protože ho velmi rádi a často ladíte. Prostě ty 90, no, tak to, ty se nikdy neohrajou. Máte se opravdu na co těšit. S vámi se dnes loučí Karla Michalíková, zase zítra ahoj. Probereme třeba nejucpanější turistické stezky Moravskoslezského kraje, kterým se raději vyhnout, pokud nemáte rádi lidi. No, tak hezký den.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na ně?

0: Čas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s Technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez.

0: www.poes.cz.
1: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
2: Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin. Čeká vás den v prvorepublikovém stylu. Swing, workshopy, fotokoutek, dobré jídlo i pití. Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. gvuo.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
7: Hit Radio.
8: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
9: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
10: Hitrádio Orion.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.
11: Hit Radio.

0: hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Ostravsku mezi Velkou Polomí a Ostravou probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. No a v Ostravě ve Výškovické ulici u nájezdu na Plzeňskou probíhají stavební práce a vozovka je zúžená na jeden pruh. Moc to tam nehoňte, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
3: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.

0: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, a to na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Maximální možnou cenu pohonných hmot i teď v květnu stanovuje Ministerstvo financí. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je vzkaz nejen od lékařů, ale také od expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
11: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
10: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%. Informuje o tom Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Starostové obcí v Nízkém Jeseníku na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje mají výhrady k návrhu akceleračních zón pro větrníky. Chystají proto společné memorandum. Zašlou ho Ministerstvu pro místní rozvoj. Vymezením akceleračních zón chce stát umožnit rychlejší stavbu větrných elektráren. Samosprávy ale mají připomínky.
13: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
12: Na Moravě a ve Slezsku dnes odpoledne meteorologové očekávají polojasno a v průběhu přechodně i s většinou oblačnost. Teploty až 27 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem 18.
14: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: 12 hodin, 2 minuty, úterní poledne je tady a do víkendu nám tak zbývají jenom 2 dny. Taky máte tak rádi prodloužený víkendy. Tenhle ten navíc bude výjimečný, protože na Hit Rádiu vás čeká retro víkend. A to už od pátku 7 hodin ráno. Takže nemusíte být smutní, pokud jste si mysleli, že tento týden přijdete o páteční srdcovky.
14: Hit Rádio Orion.
15: No a ty úterní nám začínají právě teď. Dneska si dáme opět 5 ikonických hitů a zavzpomínáme na vaše poslední zvonění, kdy jsou ty maturity. Teď rok 1990, Madonna a Vogue na Hit Rádiu.

0: Jak mi řekl jeden můj kamarád, tohle je taky dobrá vykopávka. Teď teda nevím Madonu, ale tu píseň. Hit Vogue na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Teď se musím omluvit až do Hollywoodu, jestli to tak vyznělo. 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Máme tady dnešní úterní srdcovky a zároveň vzpomínáme také na poslední zvonění, jo? Potkali jste ve městě partu maturantů v kostýmech, v maskách, se stříkacíma pistolema? Tak je to skvělý. Poslední zvonění je tady, je to tradice, která se u nás dodržuje už desítky let. A já bych dneska chtěl vědět, jaké bylo to vaše, pokud jste ho zažili. Pojďte na něj zavzpomínat tady u nás na Hit Radio, přímo v živém vysílání. Kde to bylo, kdy bylo, co jste měli na sobě a jestli jste vybrali i nějaký prachy. Možná, že máte nějaký podobně jako naprosto šílený zážitek, jako mám já, nevymyslel jsem si ho, přihodím ho za chviličku. Dejte vědět na 777-937-777, můžete psát zprávy, kdyby se vám to nechtělo vypisovat, klidně namluvte hlasovku, i na to se tady těším. Zároveň, kdybyste náhodou potkali tady partu maturantů, co by po vás chtěli nějaký peníze a vy byste u sebe neměli žádný drobný, tak bacha, žijeme v roce 2026 a normálně už mají všichni hotový QR kody, takže můžete poslat peníze přímo na účet. Není to krásný? Je to krásný být na střední škole, ty možnosti, fantazie. Tak jo, pojďme teda vzpomínat a když už vzpomínáme, tak z hudby teď budeme vzpomínat opravdu na úplný pravěk. Rok 1981 a jedna z mála nizozemských kapel, které vůbec tady na Hit Radio hrajeme. Stars on 45 a stejnojmenná srdcovka, tedy Stars on 45. Na Hit Radio. Rok 81.

0: U2 Ordinary Love, tedy obyčejná láska. No, se řekne obyčejná láska, ale kolikrát člověk tak může mít rád, tak opravdu z lásky, co? Dvakrát, třikrát to ne, jednou je dost. To jo, to by byla hezká písnička.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12 hodin 17 minut a posloucháte Hit Radio, Jirka Pelnář s váma. Díky za všechny reakce, které posíláte na 777-937-777 jako vzpomínku na vaše poslední zvonění ze střední školy. Máme tady kromě zpráv taky hlasovky.
2: Nazdár, no hele tyjo, já si svoje poslední zvonění nepamatuju, to si vůbec nevybavím, jaký my jsme to vlastně měli nebo neměli, nebo jestli to vůbec bylo, nebo nebylo. Ale nevím proč, ale vybavím si poslední zvonění ze Zdrávky, z Ústí, a protože jsme měli základní školu, vždycky tam měli pak to poslední zvonění a nevím proč, ale prostě si to pamatuju, jak oni tam vždycky lítali prostě v pláštích, prapodivně prostě vymouděný, namalovaný, nenamalovaný a stříkali na lidi vodu a malovali jim na obličej. A možná si to pamatuju právě proto, že si člověk jako říká, tak a tohle jsou lidi, kteří nás budou jednou léčit.
0: No jasně. Jako na rovinu člověk musí být trochu šílený, aby šel dobrovolně do českého zdravotnictví. Takže tuhle srdcovku s číslem 4 posílám do každé nemocnice, čekárny, lékárny, k zubařům, na chirurgii, na porodní sál, prostě kamkoliv. Tohle teď potřebujete slyšet, jestli patříte mezi bílé pláště. Reggae to sunshine! Potřebujete slyšet, jestli patříte mezi bílé pláště. Reggae to sunshine!

0: Ano, slyšíte správně. Adele v srdcovkách.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A možná si říkáte, proč tady hraju v srdcovkách zrovna Adele. Vždyť to vlastně jako není starý song, je stále aktivní zpěvačka a tak dále. Ale pozor, jo. Zaprvé, tenhle hit vyšel skoro před 20 lety. Fakt, v roce 2008. To je úlet. A za druhé, Adele dnes slaví narozeniny a její hity se nám zarily hluboko pod kůži a proto i Adele má své místo v našich srdcovkách. No a skoro 20 let od svého posledního zvonění má taky Tomáš, který píše zprávu: my jsme tenkrát málem vytopili školu. Nakonec jsme stáli na náměstí a vybírali peníze. Jeden pán se se mnou málem popral, protože jsem ho zlil vodou, když byl v obleku. Na moji obranu musím říct, že mohl klidně jít kudykoliv jinudy, ale šel záměrně přímo přes nás. Nakonec na nás zavolal policajty a oni nás rozehnali. Ikonický. Vážně. Díky moc za tuhle zprávu. Hele, takhle se ale stávají přesně ty legendární příběhy. A přesně v tomhle já jsem na tvý straně. Teď mohl jít kudykoliv jinudy. On to udělal stejně schválně. Stejně šel na nějakou zkusku, kde nechtěl bejt a tak se nechal záměrně takhle jako zlejt. Takže jste úplně jako v pohodě. Poslední zvonění, tak to je téma dnešních srdcovek. Dáme si srdcovku na přání a teď pozor. Chtěl bych vědět, kterou píseň, který hit jste měli nejradši na střední škole. A třeba i v jakém to bylo ročníku, nebo aspoň v jakém roce. Cokoliv si k tomu vzpomenete, jestli vás to bavilo třeba, já nevím, na vodě, když jste byli ze školou, nebo když jste byli na lyžáku, cokoliv, nějaký příběh, můžete klidně doplnit, ale to nejzásadnější je píseň vaší střední školy. Pište na 777 937 777 nebo posílejte hlasovky.

0: Májové dny v online shop CZ.
1: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
7: www.hrady.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Mirai. Novinka, vzpomeneš si ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A my vzpomínáme na Hit Radio, na písně, které jste měli nejraději na střední škole. Já jsem chodil na střední v letech 2.1 až 2.5 a za nás

maturitním přetančení, jo? Na maturáku. Slavnosti přetančení. Tak, no a jaké to byly vaše hity? Ptal jsem se, dostal jsem odpověď na čísle 777-937-777. Těch odpovědí je tady hodně, ale vy poznáváte, že jsem vybral jednu jedinou. A to od Zuzky, která píše, já jsem na střední škole milovala Hotel California jako novinku a ta láska mi vydržela dodnes. Tak pokud by to šlo, prosím o ní. Eagles a bezesporu jejich největší hit z roku 75.

0: si diktujete muziku vy. Eagles, Hot California, srdcovka na přání, rok 1975.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pozor, přestože dnešní srdcovky končí, tak vy si užijete opravdu ty ikonické legendární hity, jako hrajeme tady v srdcovkách, stejně tak jako třeba i Eagles. Tento víkend, protože my pro vás chystáme na Hit Rádiu, když je ten prodloužený víkend retro víkend, a to pozor, už od pátku od 7 hodin od rána až do neděle do 18 hodin uslyšíte ty nejhranější hity za posledních 20, 30, 40 a vlastně možná i 50 let, jako jsme to slyšeli právě teď. Posloucháte Hit Radio, srdcovky jsou za náma, za chviličku například Linkin Park, bude taky Adam Ďurica z hitem Mandolína, a když jsme si dneska povídali o posledním zvonění, tak ještě tady mám jednu zprávu od Karla, který píše: ahoj, já jsem potkal za poslední týden asi 4 party maturantů v jeden den, co měli poslední zvonění. Každá chtěla peníze, už jsem neměl. Ani QR kód jsem nevyužil a jejich nejčastější věta byla: vždyť jste byl taky mladej, tak nám něco přispějte. Tak jenom chci vyřídit všem maturantům, že mladej pořád jsem, ale peníze netisknu. Zdravím. Dobrý, tak jo, tak prosím vás, jestli máte doma maturanty, který teprve jako čeká poslední zvonění, tak jim řekněte, ať teda nepoužívají tuhle větu. A jestli máte nějakou dobrou výmluvu, jak se vymluvit z toho, že už nechcete nikomu dávat peníze, klidně si můžeme udělat zítra nové téma a budeme si dělat poznámky, protože party maturantů na poslední zvonění, ty budeme ještě tento týden 100% potkávat. Za chviličku tedy další hity a teď vzpomínka na dnešní snídaní šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: je smíš mezi tím sníst celou svačinu, jo.
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení. Kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost jako na habla, jako takhle.
2: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
0: Mega sekáč Ostrava.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin. Čeká vás den v prvorepublikovém stylu. Swing, workshopy, fotokoutek, dobré jídlo i pití. Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Opavě na kruhovém objezdu na příjezdu od Malých Hoštic se srazilo nákladní auto s osobním a u dálnice mezi Ostravou a Frýkem Místkem na úrovni Paskova jste nám hlásili pobíhající srnku, buďte ve střehu. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
4: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
5: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
6: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nájmy v prvním čtvrtletí opět rostly oproti konci loňského roku o více než 2%. Metr čtvereční se v Česku v průměru pronajímal za 340 korun. Nájemné rostlo ve všech krajských městech, kromě Karlových Varů, Pardubice a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 tisíc korun za rok pro jejich osvobození od daně. O jaké preventivní programy půjde, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
10: Budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického rizika a další vlastně preventivní programy cílící skutečně na prevenci chronických chorob, které nás v českém zdravotnictví trápí nejvíce.
9: Na tyto preventivní programy by měly být stropy vyšší. Změna bude podle ministerstva předložena formou poslaneckého návrhu. Herečka Jiřina Bohdalová má svoji poštovní známku. Aršík obsahuje 5 různých motivů, které připomínají klíčová období jeho života a kariéry. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele. Jiřina Bohdalová oslavila v minulých dnech 95. narozeniny. Teď ještě pohled k nám.
0: Dělníci začnou tento týden bourat malou halu s ledovou plochou v sousedství zimního stadionu v Olomouci. Ta už několik let neslouží svému účelu. Budovu srovnají se zemí do konce května. Na uvolněném místě magistrát plánuje postavit novou halu s umělým kluzištěm. Projekt si vyžádá investici asi 250 milionů korun.
11: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
0: Dnes je na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno s teplotami do 27. Zítra čekáme odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky a naměříme až 26.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
12: A my pokračujeme dál, 13 hodin 3 minuty, taky přeju dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili o chviličku později než vaši kolegové. Důležité je, aby jste byli stále ale v doslechu Hit Rádia, protože my i v této hodině budeme rozdávat krásné ceny. Mám tady připravenou rodinnou hru Sury karty, což je denní výhra, ale pořád tento týden hrajeme o tu hlavní výhru, což je 10 000 na nákup. Před prodlouženým víkendem to se hodí. Tak za chviličku aktuální informace, jinak podrobnosti na webu hitradio.cz. No a teď dáme si opět ty nejlepší hity, které můžete slyšet v Česku kolem jedné hodiny odpoledně. Odpoledně? Pak jsem to řekl. Odpoledne. Tak jo, je to slovo, který neexistuje, stejně tak jako úvod k tomuto hitu. Tam se zpívá Unten Lieben Glauben, taky to nic neznamená.
7: Hit Radio Orion.

0: Naše aktuální novinka na Hitrádiu Rehab in my head je 13 hodin a 14 minut. Za jedinou SMS-ku 10 000 na nákupy v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Chcete? Jo, není problém. Tohle my tady umíme. Stačí poslat vaši oblíbenou SMS-ku od baby nebo od dědy, co jste kdy dostali, a poslat ji do naší soutěže. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Tento týden máme téma tady SMS-ky prarodičů, protože hrajeme s Tesco Mobile a to je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A SMS-ky v rodině, tak to je prostě nejvíc. Jo? My mezi sebou vlastně sdílíme všechno. Celý život. Humor, lásku, bizáry, ale i ty nejdůležitější události v našich životech. Pošlete do hry SMS-ku od vašich prarodičů. Jste ve hře o 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a zároveň se také ale dostáváte i do hry, a to o 4 prémiové mobilní telefony. A to konkrétně Xiaomi Redmi Note 15 4G. Dáme vám rovnou 4, že jo, abyste se potom v rodině nehádali, kdo má nejlepší mobil. No a v průběhu celé soutěže, celé naší hry, tak každý den ještě vyberu takhle jednu SMS-ku, stejně tak, jako to udělají i Jasmin s Michalem a Davidem ve snídaní šampionů, která od nás dostane Surikarty, což je rodinná karetní hra, která je vytvořená psychologem, a to přímo na míru vlastně každé rodině, aby trávila víc času spolu a zároveň, aby se lépe poznali. No a dnešní výherní SMS-ka, která stále je ve hře i o tu hlavní cenu, tak je od Niny. A ta píše: dostala jsem od babičky zprávu. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Babička tím samozřejmě myslela pizzu, kterou se tenkrát pokoušela pro nás po domácku udělat, ale nevěděla, jak se slovo pizza píše. A výsledek v té SMS-ce, kde je použito tedy c místo 2z, vypadal prostě úžasně. Přesně tak, jak to tady posílám. Takže ty si to dokážete každý představit. Když ještě jednou to bylo napsáno. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu. Už je hotová. Babi. Nádherný. Děkuju za tuhle zprávu. Tahle zpráva tedy získává naši denní výhru. No a zítra opět pokračujeme. Jaká je nejoblíbenější SMS-ka od vašich prarodičů? Máte nějakou? Pojďte ji přihlásit do hry na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu.

0: Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Je to hezký. Je to hezký Atmo Music Anděle na Hit Rádiu ve 13 hodin 26 minut a to v úterý 5. května. Já jenom doufám, že jste včera nebyli s autem v myčce nebo nedej bože o víkendu neměli okna. Dneska totiž přijdou bouřky a pár dnů tady zůstanou. Říkám si vážně, jako najednou ta předpověď meteorologům vyjde? To je prostě Murphyho zákon schválnosti a vždycky je to potom, co uděláme nějaké podobné rozhodnutí. Já jsem třeba dneska ráno ještě před rádiem přivezl z půjčovny vertikutátor a odpoledne musím vertikulovat trávník a zasít novej. A musím to prostě udělat dneska, protože ho zítra musím vrátit. A do toho mají přijít ty bouřky. Najednou, teda, jo, najednou to vyjde. Tak proč o tom mluvím? No jenom proto, že pokud jste poslední dobou opravdu udělali nějaký fakt chytrý rozhodnutí, který ho budete dřív nebo později litovat, tak v tom nejste sami. Jsem v tom s váma a proto si my zahrajeme na Hit Rádiu Hit na přání za chviličku Shakira, Daisy Rascal, Loka. Protože si říkám, že občas na některé naše rozhodnutí bychom toho Loka potřebovali. Možná i dva.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Na Slezsko-Ostravském hradě se i letos znovu zabydlí Shakespeare. Letní shakespearovské slavnosti přinesou večery pod širým nebem a příběhy, které fungují už stovky let. Od 20. července až do 10. srpna na vás čekají komedie, tragédie i romantika. Třeba Veselé paničky Windsorské, Otelo nebo Večer tří králový. Začíná se vždy o 8:30 večer, když zapadne slunce a hrad se rozsvítí. Pokud chcete divadlo s atmosférou, která se nedá zavřít do klasického sálu, vyrazte v létě na Slezsko-Ostravský hrad. Více na www.zhakespeare.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2, průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3, plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Mega sekáč Ostrava u Futura.
10: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
9: Mega sekáč Ostrava.cz.
11: Známé příběhy, nová energie.
12: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
11: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
12: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
11: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
12: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
13: Globus Ostrava se mění. Přijďte si užít moderní nakupování v úplně novém komfortu. Vstupte novým vchodem a těšte se na jedno z největších hobby center v okolí a z brusu novou prostornější kavárnu Café Globus s moderními pokladnami a scan and go. Navíc zaplatíte bleskově. Máme pro vás vzdušnější uličky, logické uspořádání a širší výběr akčního zboží. Děkujeme za vaši trpělivost a těšíme se na vaši návštěvu. Globus Ostrava v novém.
14: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
15: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shakira na Hit Radio s Hitem Loka, je 13 hodin 37 minut. Když byste si otevřeli okno a koukli se ven z okna a zaposlouchali byste se, tak uslyšíte tohle. A to je ticho před bouří, protože dneska odpoledne mají přijít bouřky. Ovšem, pořádná bouře bude taky od 15 hodin tady u nás na Hit Radio, protože odpolední bouřky, tak ty budou jak venku, tak i v našem vysílání. Odpoledne v 15 hodin začíná naše odpolední show, tak jestli máte dneska opravdu jako den blbec a potřebujete zvednout náladu, a nebo už prostě jenom nemůžete, i přesto, že jsme teprve v úterním pracovním zátahu a stejně tak jako Evanescence toužíte po někom, kdo vás přinese zpátky k životu v této písni, tak naše odpolední show to přesně udělá. Jo, to je taková naše resuscitace pro vás, která vás vezme zpátky k životu.

0: Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejné. Já doporučuji, najděte si překlad tohohle hitu. Je to opravdu krásný vyznání lásky, které se vyjímá z obyčejnosti. No a platí to i pro náš budoucí sexuální život, ten se taky bude vyjímat z obyčejnosti. Prý naše partnery a partnerky už brzy nahradí roboti. Ale pozor, žádný anduly nebo nafukovací nebo silikonový pany a panáci, ale prostě roboti, jo, skutečný jako roboti, ze železa, na baterky, do elektriky, prostě roboti, zajímavý. Asi se nemusíme bavit o tom, jestli je to opravdu jako hudba blízké budoucnosti nebo ne, možná, že opravdu ano. Já spíš si jenom říkám druhou věc, a to, že jestli se potom budou prodávat, až vám doslouží, jo, nebo budete chtít třeba novej model a budete ho chtít prodat, tak konečně trh s ojetinama bude mít to pravý zboží.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru.

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Více na scoutská.cz. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot. Na věky za vodou.
4: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
5: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Divoký byl a čmelák. Tady u nás na Hit Radio se proletěl po rozkvetlé louce ještě předtím, než nám začne pršet v Česku. Je 13 hodin 54 minut, za chviličku nejnovější zprávy, do té doby ještě například Rose, Bruno Mars nebo Vanessa Amorosi.

0: Rose a Bruno Mars na Hit Radio jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Opavě ve Fígnerově ulici havarovalo nákladní auto, dopravu tam řídí policie, dejte pozor. A ve Fulneku v Bílovecké ulici se srazilo nákladní auto s osobním, probíhá vyšetřování nehody, počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dnešek je světovým dnem hygieny rukou. Letos probíhá s heslem Sekundy zachraňují životy, umýjte si ruce. A přichází v době výrazného vzestupu nákaz žloutenkou typu A v Česku. Odborníci připomínají, že hygiena rukou by měla být samozřejmým návykem pro každého z nás. Hasiči by dnes se chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů na 10, ale ideálně až na 5. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Naposledy jsou dnes na hašení použity a nasazeny vrtulníky. Příčina zatím není známa, stejně tak ani výše škod. Kapitán hokejové repre Roman Červenka na gala večeru hokejista sezony potvrdil start na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.
9: Já věřím, že i ty prostě čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou prostě náročný, tak věřím, že mě někam posouvají prostě jak ty psychické náročnosti, tak i v ty fyzické. A když ta sezona byla náročná, teďka playoff byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci být. Celý ten štáb má končit, radím, a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, si nedovedu představit, říct, že ne.
8: 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem, letos nechyběl ani na olympiádě v Miláně a na nadcházejícím turnaji by měl patřit k lídrům týmu. Teď ještě pohled k nám.
1: Starostové obcí v Nízkém Jeseníku na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje mají výhrady k návrhu akceleračních zón pro větrníky. Chystají proto společné memorandum. Zašlou ho pak příští týden Ministerstvu pro místní rozvoj. Vymezením akceleračních zón chce stát umožnit rychlejší stavbu větrných elektráren.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
1: Dneska polojasno až oblačno s teplotami do 27, zítra už ale na Moravě a ve Slezsku hlavně odpoledne a večer čekáme lokálně přeháňky, ojediněle i bouřky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 3 minutky po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. A co, už u vás prší? Jestli ne, ono to přijde. Ale spoustě tady meteorologové neustále vyhrožujou. My si dáme další hity, takhle mezi 2. a 3. odpolední, který vás zvednou ze židle. Poetika, Meduza, taky Carly Rae Jepsen. A zároveň tady mám velmi významný průzkum a my budeme potřebovat zjistit, jestli odborníci mají pravdu, anebo ne. A pokud jste někdy žádali někoho o ruku, nebo naopak jste byli požádány, anebo klidně vlastně i požádáni v dnešní době, tak Vás se to bude týkat nejvíc. Vás budu potřebovat už za chvíli na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777 937 777.
2: Hit Radio Orion.

Poetika na Hit Rádiu, chviličku před čtvrt na tři. A teď pozor, jste ženatí? Nebo vdané? Nebo jste někdy byli? Ano? Výborně, skvělý. Tak zaplať pánbůh za to, že teď posloucháte Hit Rádio, protože já teď potřebuju vaši pomoc. Mám tady průzkum, který uvádí, že 32% mužů žádá o ruku naprosto nevhodným způsobem a v doslova, teď se mluvám, ale cituju, debilní chvíli. Jak to je? Jak je to u vás? Jak jste to zažili? Dejte vědět na 777-937-777. Pojďme zjistit, jak to je v Česku. Jestli opravdu mají odborníci pravdu. Jestli to je 32% chlapů. Jo? Zajímá mě, jak jste byli požádány, dámy. A jestli to opravdu bylo v ten idylický filmový moment, a nebo naopak to bylo prostě v tu nejméně vhodnou chvíli, a nebo jestli se to pokazilo, nebo pánové, co vám se jako u toho všechno stalo. Těším se na vaše zprávy, dáme to dneska dohromady, telefon číslo známe, můžete psát zprávy, anebo klidně, protože samozřejmě čtvrt na tři máte spoustu práce, můžete posílat hlasovky, jo, na stejný číslo 777-937-777, a když jsme tady u těch svateb, tak si dáme jednu z novomanželského tance.

Kryt s hitem Super Heroes, tedy superhrdinové. Hele, každý chlap asi když žádá o ruku, tak se v tu chvíli cítí tak trošku jako superhrdina. Ovšem, jak to tak vypadá i podle vašich zpráv, tak jsme teda jako dost jako joudové, teda musím říct. 32% mužů prý žádá ženu v naprosto nevhodnou chvíli a naprosto jako nevhodným způsobem. Ptám se, co u vás, vaše žádost, a nestačím se divit. Třeba tady. Ahoj, mě manžel požádal úplně v nevhodnou chvíli, protože ten den jsme se strašně pohádali, já jsem odjela k rodičům a už jsem se vracet nechtěla a on mi napsal, že pokud to chci ještě zkusit, ať za ním přijedu. A když jsem teda přijela, tak jsem byla ještě uplakaná v nervech a on poklekl a brečel taky. Takže potom se ten pláč změnil na šťastný a teď spolu budeme 7 let. Denča. Dobrý, není špatný. OK. Ahoj, mě manžel požádal po celodenním trajdání po městě, já byla Denča. Dobrý, není špatný. OK. Ahoj, mě manžel požádal po celodenním trajdání po městě, já byla upatlaná, upocená, žíznivá.

museli teda. No, další. Ahoj, žádost o ruku od manžela. Bída. Koukala jsem na film a říkám, je, oni se berou ve dvou sami, to je super nápad. On, jo? No tak to taky tak uděláme. Já na to, tak jo, super. On, kdy? Koukni na termíny na úřadě. A bylo to. A já si myslela, že mě ještě teda jako požádá nějak romanticky a to bylo všechno. Do měsíce jsme byli svoji, už jsme spolu 8 let, ale té žádosti jsem se vlastně oficiálně nedočkala. Veronika. Jak říkám? Jouda. Jsme joudové. Ty tady další zpráva. Ahoj, mě požádal po telefonu. Co? No tak to si dáme už za chvíli. To si musíme přečíst.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut. Povídáme si na téma žádost o ruku v nevhodnou dobu. Jak to bylo u vás? Nestačím se divit. Kamča píše: ahoj Jirko, mě požádal o ruku manžel po telefonu. A sice na pořádnou dálku, já jsem pracovala v Praze, bydlela na ubytovně a on na ubytovně v Jablonci. A aby jsme stihli svatbu do konce roku s možností získání služebního bytu v Praze, tak by to prý říct osobně nestihl. A tak jsme se teda jako vzali. Byla to poslední svatba v našem městě v tom roce a nakonec jsme i ten byt po půl roce získali. Jakože rozejít se s někým po telefonu, to už jsem slyšel několikrát, ale požádat někoho o ruku po telefonu, to je poprvé v životě. Dobrý. Další zpráva od Market. Ahoj, tak u nás to moc romantické nebylo, my jsme se prostě vzájemně dohodli, že bychom se mohli vzít. Já se tenkrát skoro urazila, protože mi můj manžel místo prstýnku chtěl dát kus, jak já říkám, uřezané trubky. Prý si ho přece neberu kvůli prstýnku. Nakonec jsem si prosadila jednoduché zlaté kroužky. Na podzim slavíme 26 let od svatby. Gratuluju. Gratuluju, máš svatozář. Ahoj, já byla požádána o ruku při gratulaci k svátku. Máme vítěze, opravdu jakože za mě teda asi jako nejblbější žádost o ruku. Při gratulaci k svátku, dovedete si to představit? Ahoj, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a vezmeš si mě? Jako vážně to takhle proběhlo? No hele, pokračuju dál, jo. Takže při gratulaci k svátku asi už mu došly nápady na dárky. Po 10 letech vztahu s dvěma dětma, 3 roky a 3 měsíce. I tak jsem to obrečela, asi v tom měly roli hormony, takže jsem byla nakonec ráda, že to bylo doma a v teplákách. Dobře, pojďme to uzavřít.

Chtěl jsem říct jednu věc. Nepřišla jedna jediná zpráva, že by žádost o ruku proběhla romanticky nebo nějak jako super skvěle boží. Jo? Nic takovýho. Což znamená jenom jedno, že je úplně jedno, kolik procent nakonec, jestli je to těch 32 nebo ne, jak tady říkají odborníci, je úplně jedno, kolik procent žádostí proběhne v nejnevhodnější chvíli. Ale buďte za to rádi, že to takhle proběhlo. Protože evidentně, na rozdíl od těch, co to měli v pohodě, si vy tuhle žádost budete pamatovat do konce svého života. A nebo manželství.

0: Osbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
5: Jako teď?
4: Ne, na Poezfestu.
5: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
4: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
5: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
6: si dáme na zoba. Poezfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
7: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
8: Hit Radio. She worked the girl, she worked the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy faces.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Álvaro Soler na Hit Rádiu, vyloženě letní hit, ještě než začne pršet. Ano, meteorologové na dnešní den ordinují pláštěnky, my tady na Hit Rádiu zase naopak ordinujeme kabáty. Je to tak, dáme si kabát a konkrétně hit, který je vlastně jako už dost starý. Jestli máte pocit, že když jsme vyhráli Nagano, že už je to pravěk, tak tohle je dokonce ještě starší. Je to rok 1994. Asi to nedokážu teď spočítat, kolik už let to je, ale nějakých desetiletí to bude. Rok 1994, kabát Colorado. A proč si dáme zrovna Colorado? Z toho důvodu, že my vám budeme hrát hity nejenom z devadesátek, nejenom z milénia, ale taky z osmdesátek a sedmdesátek po celý tento víkend. A ne v sobotu a v neděli, ale prodloužený víkend. To znamená pátek, sobota, neděle. V pátek už v 7 ráno začínáme, končíme v neděli v 18 hodin. Tak pojďme nasednout a užít si tuhle jízdu, která nám oficiálně začne v pátek ráno. Teď na Hit Rádiu, kabáti, Colorado a devadesátky.

0: Leonej na Hit Radio s hitem Don't Worry, tedy nedělejte si starosti, buďte v pohodě, přesně, starosti hoďte za hlavu, pokud nevíte jak, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 hodin vás čeká taky naše odpolední show a ta vždycky dokáže zahnat strasti života jako v co nejrychlejším, doslova rekordním čase. Mají na to vždycky 3 hodiny, každý den od pondělí do pátku mezi 15 a 18 a jejich čas začíná už za chvíli. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy startují srdcovky Hit Rádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: já smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělá místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
1: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Mega Sekáč Ostrava u Futura.
4: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
3: Mega Sekáč Ostrava.cz.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
0: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme s...

0: republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: z Moravy a Slezska je tady. V Ostravě na silnici 11 ulici Mánesova havarovaly dvě osobní auta. Zdržení je tam zatím minimální. A ještě v Ostravě v ulici 17. listopadu je přijetá zvěř na silnici. Plus teda to havarované auto. Buďte tam opatrní. To je u nás vše. Vaše dopravní info volejte na 800 1291.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Purkartová. Češi letos budou pracovat na pokrytí veřejných výdajů přesně 155 dní, tedy o den méně než loni. Den daňových poplatníků, pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občanů, letos připadne na 5. června. Informoval o tom Institut liberálních studií, který termín vypočítává. Muž zadržený kvůli podezření z otrávení dětské výživy chce prokázat svou nevinu. Slovenský rodák žijící v Rakousku vyšetřovatelům dal k dispozici své chytré hodinky. Zkoumají také data z navigace jeho automobilu. Muž je bývalým zaměstnancem výrobce dětské výživy. Doma u něj se našlo větší množství jedu na krysy. Horská služba na Šumavě eviduje první případy uštknutí zmíjí obecnou. Muž se s hadem setkal na Modravě. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde ho ambulantně ošetřili. V ten samý den došlo minimálně ke dvěma dalším případům. Tak na to myslete a buďte na turách obezřetní. V Karlových Varech se dnes večer rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v 5. finále hostí obhájce titulu Pražské Lvy. Poslední bitva o zlato začne v hale míčových sportů přesně v 18 hodin.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Když jsem jela do práce, slyšela jsem v rádiu, že bude pršet a potvrzuju, zítra opravdu mohou dorazit dešťové přeháňky, ale taky nemusí. Nebude to nic velkého, na teploměru může být i 25 stupňů.
3: Hit Radio Orion.
2: Na hodinách je 15 hodina 1 minuta, já jsem Evelína a zdravím vás z Hit Radio Orion. Začínáme odpolední show, díky, že jste s námi.

ty, co umí zavonět nostalgii tak moc, že vás vezmou, vyškubnou doslova z toho, co děláte a hodí vás 20 let zpátky. Tohle byl na Hitrádiu Orion nepochybně jeden z nich. A teď jdeme dál. Byl první Maje lásky často, vy víte, dali jste si pusu pod třešní, pod dubem za dubem. Mám pro vás k tomuhle svátku, co byl jeden fun fact, vlastně jenom fact. Pravděpodobnost, že během života najdete pravou lásku, je jenom 3-5%. No. Takže ta paní nebo pán, co ho máte doma, nebo třeba teď vedle sebe, nedívejte se tam, to takové blbé, je s velkou pravděpodobností jen náhodná souhra chemie, co stejně vyprší. Nemáte zač? Pro více zamilovaných rad mě poslouchejte i dál, já jsem velký romantik.

0: Ella Hendersona, Rudimental a jejich Alibi na Hitrádiu Orion.
1: Velký javorník omladil. Ano, javorník, javorník a přes něj nové stromy. Dobrovolníci a studenti teď na javorníku zasadili nové stromy. Přes 2000. Tradiční akce Stromy pro javorník. Každý rok výrazně pomáhají obnově beskydských lesů. Někde to vypadá, že jsou mezi námi jenom ti pražáci, ti lidi, co chodí do hor je ničit, jo? Ale nebojte. Na jednu plechovku, co tam nějaké prase pohodí, se najde 10 dobrovolníků, co to potom napraví. Jenom o nich nevíte, protože jsou potichu a nenechávají po sobě bordel.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové,
7: jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů,
6: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
8: Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu.

0: Topek na Hitradiu, Orion nabídl song o zapomínání a já mám pro vás zprávu, kterou bohužel nezapomenete.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Je totiž úplně zbytečná a ty se nám do hlavy zavrtají vždycky úplně nejhloubš, takže jdeme na to. Mozek si pamatuje urážky i 30 let, kdežto komplimenty zapomíná do 30 dní. Takže pokud chcete, ať si vás někdo zapamatuje, tak víte, co máte dělat.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Za mě teda v tomhle songu Read All About It bylo málo fanfár na to, co vám teď chci na Hitrádiu Orion říct, ale to je jedno, jdeme na to. Česko opět zabodovalo na mistrovství světa. Máme dva nové mistry a jednu mistryni Evropy. Titul jsme obhájili opět po roce stejně jako loni. Z Evropy jsme už čtvrtý rok po sobě nejlepší. Asi se ptáte v čem? Já jsem to záměrně nechala nakonec, aby to neubralo vážnosti, jo? Protože v joju, jo, v tom joju. Se nesmějte si, to zkuste. Dneska večer vytáhněte dětskám jojo z hraček a ukažte se. Vám říkám, že to nedáte ani třikrát, je to tak.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. Dva dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra. Chceš, aby ti práce voněla? Pojď pracovat do Marlenky. Hledáme operátory a pomocníky do výroby, pracovníky expedice skladníky, pracovníky kvality a další. Více na www.prácenámvoní.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Hitradio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Zase tankuju, po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5, velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry, luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Stavební Nidek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.

0: Více na scoutská.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: No proto.
1: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: konci téhle hodiny. Stihneme ještě rychle dopravu předtím, než si dáme další aktuální zprávy. Je to nejlepší dopravní servis Moravy a Slezska. V Přerově u obce Veselíčko havarovala dvě osobní auta a silnice je aktuálně řízená kyvadlově a další nehoda zdržuje provoz v Ostravě v ulici Plzeňská. Taky jsou to dvě auta a aktuálně se tam opravdu můžete zdržet i 10 minut. Jinak by to mělo být OK. Vaše dopravní info volejte na 800 1291.
1: Májové dny v online shop CZ.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
4: Music is like a heartbeat.
3: Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
5: There's no one like you, and there never will be.
4: I love you!
3: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: odpoledne. V Národním parku České Švýcarsko dál pokračuje hašení rozsáhlého požáru. Hasiči by dnes chtěli zmenšit plochu, kde zasahují, z 20 hektarů až na 5, při nejhorším na 10 hektarů. Naposledy jsou dnes také v akci vrtulníky. Příčina požáru zatím není známá, ani výše škod. Na Česko se prý ženou bouřky. Předpovídají to meteorologové, podle kterých hrozí zejména na západě a severozápadě našeho území. Ve východní polovině Česka pak bude dál sucho, teplo a větrno. Až do odvolání tam proto platí upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů. Online služby státní správy se průběžně upravují. Jsou tak pro uživatele jednodušší a spolehlivější. Na e-portálu České správy sociálního zabezpečení došlo k dalším změnám. Jakým, to ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
1: Změny se týkají zejména online služby registrace zaměstnance a online služby jednotné měsíční hlášení. Zaměstnavatelům je umožněno dohlásit za zaměstnance prostřednictvím podání REXE z údaje.
0: Jde to u zaměstnanců, kterým práce skončila v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. A závěrem ještě hokej. Česká reprezentace je ve Švédsku. Nároďák na severu Evropy dnes zhruba za půl hodiny čeká první trénink. První zápas švédský her pak naši odehrají ve čtvrtek proti domácímu výběru. Turnaj je generálkou na světový šampionát, který začne už příští týden.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Možná se teda na Česku ženou bouřky, ale na Moravě a ve Slezsku to má zítra vypadat maximálně na nějaké ty přehánky. 25 stupňů nejvyšší teplota a pokud se chystáte nahoru, tak tam od 16 do 20.
4: Hit Radio Orion.
3: Ať se chystáte kamkoliv, posloucháte Hit Radio Orion, já jsem Evelína a díky za to, že můžeme být u toho s vámi.

Protože já vím, tenkrát to bylo fajn, ale musíme se vrátit, i když to někdy bolí. Dopravní podnik v Ostravě zmodernizoval 13 tramvajových zastávek za 27 milionů. To se stalo. Teď proč mě to baví? Protože mi to připomnělo, jak se to stalo asi 2 roky zpátky. Já nevím, jestli to bylo přímo DPOčko, ale udělalo se několik desítek fakt hezkých moderních zastávek. Jezdila jsem kolem nich do práce přes Dolní Vítkovice a vypadaly super. Ale ta praktičnost, ta byla top. Jednou, když jsem projížděla kolem, tak pršelo. A lidi na těch zastávkách stáli na lavičkách, namačkaní na stěnu, protože tam byla taková stěna, jako byla zkosená, a do těch zastávek pršelo, i když měli střechu. Měli ji jako super stylovou, ale super na houby. Já to pořád vidím, jak tam ti lidi stojí pod tou střechou. Stojí na těch lavičkách, aby na ně nepršelo. No tak snad tyto zastávky jsou

0: to the Moonline. To je ten film Divoké kočky. Vybavujete si ho? Dá se na něj podívat znovu? Jen s nutnou dávkou nostalgie. Pustili jsme si ho s kamarádkou, co ho neviděla a nikdy. A jak tam prostě nebyly ty vzpomínky na to, jak jsme ten film milovali, když jsme byli ještě malé holky, tak to byl strašný trapas. Nedávalo to ani moc smysl. Některé věci by prostě fakt už dneska neprošly. A tenhle film je jeden z nich, ale stejně ho pořád miluji a budu si ho pouštět, protože naštěstí ty vzpomínky mám.
1: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
10: Mega sekáč Ostrava u Futura.
11: Máme nové letní zboží, které...
12: Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
10: Mega sekáč Ostrava u Futura.
11: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den.

0: širší výběr akčního zboží. Děkujeme za vaši trpělivost a těšíme se na vaši návštěvu. Globus Ostrava v novém.
1: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo.
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení. Kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost jako na Havla, jako takhle.
2: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Podtržené, sečtené.
1: Je to tady i dneska, rozdáváme vstupenky na Majáles do Ostravy. Ten se uskuteční už 16.5. v Dolních Vítkovicích. A bude to vždy, jako vždy, velké. O lístky se pokusí, myslím, říkal Láďa, že je na telefonu.
2: Marek, ahoj.
1: Mario, hodně far away from Láďa, promiň. Marko, říkal jsi ale, že voláš z Hůzové, že jo?
2: No, ano.
1: U Bruntálu, takže tam bychom ti ty lístky poslali. Já ti dám 6 rychlých otázek a potřebuju 6 rychlých odpovědí. Buďte ready, protože když se to Markovi nepovede, tak já ho s dovolením vyhodím z telefonu a ta linka bude volná pro dalšího z vás. Dobře, Marku, jsi ready, jdeme na to?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to. Která zpěvačka se objevuje po boku Black Eyed Peas nebo objevovala, Marku, jméno?
2: Fergie.
1: Jo, je to ona. Kdy nás čeká další státní svátek, Marku?
2: Teďka v pátek.
1: Ano. Je v kalendáři dneska muž nebo žena?
2: Žena.
1: Je to žena, je to Klaudie. Hrozí zítra dešťové přeháňky na Moravě a ve Slezsku?
2: Slyšel jsem, že ano.
1: Ano. Kdo oslavuje, nebo spíš, pardon, koho oslavuje Majáles? Jaký typ lidí?
2: Teďka jsem nerozuměl, ještě jednou.
1: Koho oslavuje Majáles? Jaký typ lidí? Pro koho je to jakoby festival původně?
2: No, jakože pro všechny, ne?
1: Nebo... Ne, je to festival. Ne, no, není to tak úplně. Nevadí, musela jsem Marka vyhodit. Já doufám, že jsme se pochopili s tou otázkou. Vypnu. 591-001-001. Ta linka je teďka volná, někdo už volá a je to na jedničku. Halo, halo, kdo je tam? Už tam nikdo není, ale mně se zdálo, že jsem tam ještě někoho slyšela. Je to dobře, volá znova, jdeme na to. Halo, halo, kdo je tam?
3: Ano, halo.
1: Kdo pak tam je?
3: Blanka.
1: Blanko, odkud voláš?
3: Z Krnova.
1: Koho oslavuje Majáles? Jaký ty lidí? Pro koho je to svátek?
3: Pro mladé a pro studenty.
1: Pro studenty, ano. A poslední otázka, a to už Blani, dáš jméno našeho prezidenta?
3: Petr Pavel.
1: Paráda, je to tam, gratuluju, wow. Z Krnova si udáš výlet do Ostravy. Zůstaly na tebe poslední dvě otázky, no Marek to za tebe z Hůzové vzal, ale nevadí, i to se stává. Zůstaň na telefonu, koho vezmeš?
3: Vezmu přítele určitě.
1: Tak jo, potvrzuju a gratuluju.
3: Děkuji.
0: Podtržené, sečtené.

0: dnešek pryč, pičeli do Krnova, ale na Moravě a ve Slezsku se toho děje mnohem víc. A aby vám tyhle události neunikly, od toho je tady na Hydrádiu Orion naše redakce.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Na Slezsko-Ostravském hradě se i letos znovu zabydlí Shakespeare. Letní shakespearovské slavnosti přinesou večery pod širým nebem a příběhy, které fungují už stovky let. Od 20. července až do 10. srpna na vás čekají komedie, tragédie i romantika. Třeba Veselé paničky Windsorské, Otelo nebo Večer tří králový. Začíná se vždy o 20:30 večer, když zapadne slunce a hrad se rozsvítí. Pokud chcete divadlo s atmosférou, která se nedá zavřít do klasického sálu, vyrazte v létě na Slezsko-Ostravský hrad. Více na www.zhakespeare.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Moravskoslezský magazín na Hit Radio Orion.
3: Moravskoslezský kraj dokončil rozsáhlou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Více už hovoří hejtman kraje Josef Bělica.
4: Dneska jsme v Karviné otvírali zrekonstruované Centrum rodinné péče, což je sociální zařízení, které zřizuje Moravskoslezský kraj, a myslím si, že se opět investice povedla. Stálo to přes 17 milionů korun a myslím si, že klienti Centra rodinné péče tady najdou opravdu krásné a kvalitní zázemí. Je specifické v tom, že se starají o poměrně široké spektrum klientů, mají třeba 110 registrovaných pěstounů, což je poměrně dost, to je dobře.
3: Objekt z 30. let minulého století tak prošel kompletní modernizací.
1: Moravskoslezský magazín.
3: Za více než 100 milionů korun vybuduje Moravskoslezský kraj nové moderní dílny a učebny pro praktické vyučování středního odborného učiliště stavebního v Opavě, pokračuje náměstek hejtmana Michal Kokošek.
5: Tak my se zrovna nacházíme v prostoru dílen a učeben na středně odborného učiliště stavebního v Opavě. Budeme zde budovat nové zázemí, nové dílny pro celkem zhruba asi 90 žáků, což je navýšení kapacity. Budou tady umístěny nové moderní technologie, strojní zařízení zhruba v hodnotě 20 milionů korun. Celková investice i s tou stavbou vyjde zhruba na 108 milionů korun a budujeme, tak jak říkáme, modernější, kvalitnější a vzdělanější kraj.
3: Zhruba pětina nákladů půjde na pořízení strojového vybavení.
1: Moravskoslezský magazín na Hit Radio Orion.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny Gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
11: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
12: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
11: Čekají vás science show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
12: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezfest, plný skvělého jídla.
11: Prostě celý den plný zážitků.
12: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
11: Dolní Vítkovice.
12: Nenechte si ujít den s technotrasou.
1: Hit Radio Orion.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: pozdní docela přeju, ne docela, ale určitě přeju nejlepší dopravní servis Moravy a Slezska je právě teď tady. Po stravě při výjezdu do Klimkovic se srazila dvě osobní auta, probíhá tam vyšetřování nehody, tak buďte opatrní a jdeme ještě do Karviné v ulici 17. listopadu. Opět nehoda dvou aut blokuje provoz, tak i tam na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
4: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
5: Jenom hity. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Dneškem oficiálně začala květnová výzva do práce na kole, pěšky či poklusem. Akce má města, týmy i jednotlivce motivovat k udržitelné dopravě. Účastníkům podle organizátorů může do života dostat více pohybu a také duševní pohody. Letos se do výzvy přihlásilo 55 měst, včetně všech krajských, s výjimkou Karlových Varů. Druhým dnem dnes pokračovaly státní maturitní zkoušky. Psaly se povinné testy z českého jazyka a literatury. Zítra pak budou studenti psát těžší test z matematiky a volitelných cizích jazyků. Období ústních zkoušek potrvá od 16. května do 10. června, přičemž termín určují ředitelé škol. Až 5 let hrozí strojvedoucímu osobního vlaku, který řídil s téměř 3 promile alkoholu. Vyjel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Na jeho dost nestandardní chování policii upozornili svědci. Strojvedoucí totiž cestujícím neotevřel dveře a pomalu se rozjížděl. Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu 18. a 19. září. Utkání Davis Cupu se v O2 aréně hrála naposledy v roce 2013.
0: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Na Moravě a ve Slezsku zítra čekáme spíše zataženo, přijít můžou i dešťové přehánky, k tomu ale maximální teplota 25 stupňů a to je docela fajn.
0: Hit Radio Orion.
2: Před námi poslední společná hodina, jsem moc ráda, že jste s námi a doufám, že v tom budete minimálně tu hodinku ještě pokračovat.

On právě teď dohrál a tohle následující není nic pro pověrčivé lidi, jo. Replika Titanicu vypluje už příští rok. Pojede stejnou trasu, podávat se bude stejné jídlo, hrát bude stejná hudba. Jako pokud jste ten typ, co hází sůl přes levé rameno, klepete na dřevo, aby se něco nezařeklo, nebo neprocházíte pod žebříkem, tak tohle by fakt nebylo pro vás. Ale myslím, že i otrle zamrazí na tom místě, kde Titanic svou cestu skončil. Doba je sice dneska úplně jinde a bezpečí při těchhle plavbách taky, ale třeba tady na fake Titanicu bude jedno patro patřící pouze záchranným člunům, aby měl každý člověk svůj záchranný člun, jo. Protože pořadatel má rád adrenalin, ale taky je z toho dost podělaný. Si to. Pojďte představ, že fakt na ten Titanic nastupujete a jedete tu trasu a pak prostě projíždíte kolem té chvíle, za kterou už se Titanic ne...

Miluju první album Tomáše Kluse, ze kterého je mimo jiné i tento hit Pocity, které jsme si zahráli na Hitrádiu Orion. To vám byla doba. Já byla na střední škole a chodila jsem každý den číst blog Tomáše Kluse. Psal o životě, o srandách i zradách, o hudbě. Těžko říct, jestli by se dneska ještě něco takového chytlo. V době, kdy jsme zvyklí na rychlý dopamin, reelska a tyhle blbosti, jestli bychom si ještě uměli sednout k něčímu blogu a půl hodiny číst takové tlachání. Myslím, že se do toho už ani nikdo nepustí, že se mu nebude chtít, ale soustředit se na něco déle než 20 sekund, to už je taky tam. Generace pode mnou, to už zaujme fakt jenom hodně rychlý content. A to tenhle blog Tomáše Kluse rozhodně nebyl. Tak jsme si zaspomínali, já jsem si i trošku zaříkala a jedeme dál. Děkuju, že jste s námi, posloucháte Hitrádio Orion, já jsem Evelína a přeju vám pěkné pozdní odpoledne.

0: příběhy, nová energie.
1: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
0: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
1: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
0: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
1: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK.

0: účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Linkin Park do Linkin Parková, sakra to dalo docela zabrat. A vy jste stále s Hitrádiem Orione. Šance, že najdete pravou lásku, jen 3 až 5%. Už příští rok vyjede replika Titanicu, lístky jsou pořád v prodeji a na Velkém Javorníku dobrovolníci zasadili skoro 2,5 tisíce stromů. Tohle je jenom výcud z témat, které jsme tu spolu dneska probírali. Díky, že jste byli u toho, díky za vaše reakce na WhatsAppu nebo na Instagramu a díky, že posloucháte Hit Radio Orion. Hrajeme totiž pro vás a bez vás by to nešlo. A bez koho by to taky nešlo? Bez Imagine Dragons. Dovedete si to představit?

0: A ode mě teď čau, zítra budu se těšit. Hit
1: Radio. Nabídka pracovních míst.
2: Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra. Chceš, aby ti práce voněla? Pojď pracovat do Marlenky. Hledáme operátory a pomocníky do výroby, pracovníky expedice skladníky, pracovníky kvality a další. Více na www.prácenámvoní.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
9: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
10: Jako teď?
9: Ne, na Poesfestu.
10: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s Technotrasou.
9: Navíc zahraje Adam.

0: www.poes.cz.
1: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
1: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
2: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Poesfest, plný skvělého jídla.
1: Prostě celý den plný zážitků.
2: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
1: Dolní Vítkovice.
2: Nenechte si ujít den s technotrasou.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.

0: republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.cz.
3: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
4: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
3: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska bourá se na Ostravsku Velká Polom. Srazily se tam dvě dodávky, tak tam počítejte se zdržením. No a opatrní buďte taky v Karviné. Tam se nehoda stala v ulici 17. listopadu, kde se srazila dvě osobní vozidla. Vaše další info z dopravy volejte na 800 291.
2: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Mega sekáč Ostrava u Futura.
8: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
7: Mega sekáč Ostrava.cz.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
12: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů.
11: Naopak omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše. Důvodem jsou jeho opakované výroky o zlodějnách v rezortu nebo o upravených výběrových řízeních. Černochová chce postup konzultovat s advokátem. Kladenští strážníci nově používají dron, pomáhá jim například při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek. Postupně městská policie pořídí dronu více. Sloužit by mohly pak také jako podpora takzvaných prvosledových hlídek státní policie. Příští ročník Rally Dakar odstartuje 1. ledna 2027 a skončí o 15 dnů později. 49. ročník legendární soutěže se po 8. v řadě uskuteční v Saúdské Arábii. Pořadatelé slibují rozmanitou a technicky náročnou trať. Zvýšit by se měl podíl etap v Dunách.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
11: V noci a ráno lokální přehánky nebo bouřky, ranní teploty kolem 12 stupňů, zítra většinou pod mrakem, na západě Čech už chladněji kolem 20 stupňů, na zbylém území 22 až 26 stupňů, odpoledne opět lokální přehánky nebo bouřky, ve kterých bude zesilovat vítr.
13: Hodiny odbyly 18. startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký úterní večer.

Melancholická vzpomínka na dobu, kdy byl svět prostě jiný. Tohle jsme poslouchali v roce 1985. Dream Academy, Life in a Northern Town. Ladíte Hit Radio, odstartovali jsme úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21 hodin pro vás tradičně budeme mít to nejlepší z minulosti, 80, 90 a taky ty největší hity raného milénia. Tenhle rozjetý vlak nezastavuje, naopak jedeme dál. Teď je z písní Come Into My World. O tu se postarala Kylie Minogue. Za chvilku i Meat Loaf, I Do Anything For Love.

krásná věc, Meatloaf, I Do Anything For Love, tohle jsme vám hrali na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, tímhle budeme pokračovat. Jedna romantiárna za druhou, tohle je norský zpěvák Espen Lind, When Susanna Cries. Taky na tuhle romantickou strunu zadrnkáme už za chvilku. No a z té české muziky, třeba Mňáka až Dorp, je ta nachystaná v playlistu Hitrádia. Tak užívejte úterní večer.

0: káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
0: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
7: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den
6: neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
7: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
6: Čekají vás science

0: jsou.
1: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

Prostě pro vás všechny byla tahle písnička od skupiny Mňága až Dorp. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který teď nabídne jednu dámu. Jmenuje se Paula Abdul. Nejprve začínala jako choreografka, například pro Janet Jackson pracovala tahle dívka, tehdy velmi mladá slečna, která vymýšlela, jak se Janet Jackson bude hýbat na pódiu. Díky tomu se dostala k hudbě, začala sama skládat a pak připravila tuhle fantastickou píseň.

0: jsme se vyhodili z kopítka, tohle jsou 24/7, Take Me Away, záležitost, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z minulosti a také nesmíme zapomenout ani na Freddieho Mercuryho. Love Kills, to je záležitost, kterou představil na solové dráze. Místo skupiny Queen si do studia vzal najaté hudebníky. No a s nimi dal dohromady tuhle fantastickou věc, kterou vám na Hit Radio budeme hrát za chvilku. Taky Shania Twain, Catching a nebo Susan Vega.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Radio. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Weekend Hit Radio. Startujeme v pátek v 7 ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na norsko-dánské duo Aqua My Oh My. Záležitost, která nás vedla k 19. hodině. Ladíte Hit Radio, dobrý večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký úterní večer.

tohle je opravdová klasika. You Spin Me Round a Dead or Alive na Hit Radio. Desky budeme roztáčet i v závěru týdne. Je před námi další prodloužený víkend, což je samo o sobě skvělá zpráva. Přesto všechno to umíme posunout na vyšší level. Na Hit Radio to totiž znamená retro víkend. Tři dny toho nejlepšího z minulosti. V sobotu a v neděli pro vás se navíc budou vysílat naši kolegové z Hit Radia 90, které si můžete naladit online nebo v dabu, a nachystali si pro vás spoustu fantastických témat, které mimochodem probírají taky ve svém podcastu Vypalovačka. Doporučuju, pokud chcete zažít trochu té nostalgie. Vzpomínáme i dnes večer v hudebním speciálu Hit Radio Classic, ve kterém teď bude hrát Madonna.

0: Čínasky mají novou píseň Dlouhej kouř. Tohle bychom vám řekli, kdybychom byli v roce 1997. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás mimo jiné vezme taky do osmdesátek. V létě 1984 na scénu přispěchala rakouská partička Opus s písničkou Life is Life. Prakticky okamžitě tak atakovala nejvyšší příčky hitparád po celém světě. A u nás na Hit Radio bude hrát už za pár minut. Je na co se těšit.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Hit Radio.

písnička se dočkala řady remixů, my jsme si ji ale zahráli v originále. Na Hit Radio The Cardigans, La Fool. Cardigans v roce 1996 vydali desku s poměrně úsměvným názvem First Band on the Moon. První kapela na měsíci. Právě na ní se objevila písnička Love Fool, kterou proslavil taky snímek Romeo a Julie, kde se v hlavní roli blísknul Leonardo DiCaprio. Teď se nadechněte a seberte všechny síly. Další písnička vás totiž nenechá v klidu. Budete potřebovat hodně energie.

0: snadné žít? Tohle heslo razí skupina MIG 21. My jsme rádi, že jste si do života přibrali taky Hit Radio. Zní to jako melodie? Ale jo, zní Sounds Like a Melody, je hit skupiny Alphaville. Je potřeba si občas připomenout, že mají víc písní než jen Forever Young. Takhle vám budeme hrát už za chvíli v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio, vy a dalších 60 minut jenom hitu 80. 90. let a toho nejlepšího z milénia. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Peter Gabriel, britský zpěvák, skladatel, producent a taky frontman kapely Genesis, na kterou navázal velmi úspěšnou solovou kariéru. Tohle byl důkaz, připomněli jsme hitovku Sledgehammer. I tohle jsme si pro vás v úterý večer připravili na Hitrádiu. V uších máte hudební speciál Hitrádio Classic. My si teď vyrazíme do Kanady. Právě odtud je Nelly Furtado, oceňovaná zpěvačka, skladatelka, autorka. A pro její kariéru si nabídneme naprosto zásadní hit Turn of the Lights. Tak pojďme na něj.

0: Tohle nás vrátilo zpátky na taneční parkety. Na žádné pořádné retroparty nesmí chybět Mr. President. A u nás na Hitradio si teď takovou retroparty užíváme v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic. Mimochodem, připomínám, je před námi prodloužený víkend a ten celý bude v playlistu Hitradia patřit těm největším retrohitům. Takže pokud patříte mezi milovníky singlů z let minulých, určitě vám srdíčko zaplesá radostí. A radost už je za chvilku udělá taky Fancy s legendárním hitem Flames of Love.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlímorava.cz.

thing. Přátelé jí říkají J-Lo, jinak ale Jennifer Lopez, legendární postava hudební scény. Hitů, které má v repertoáru, bychom se snad ani nedopočítali. Ten konkrétní se ale jmenoval Love Don't Cost a Thing a zavedl nás zpátky do milénia. Jako single písnička vyšla přesně v roce 2000, rok později se taky objevila na desce. A co dál? Na Hit Radio si teď dáme absolutní svobodu. Freedom.

Jedna pecka za druhou, to je panečku nostalgie. Na Hit Radio vám teď byl parťákem Brother Louis. A teď něco, čím oslavíme snad už to léto, které nás v posledních dvou dnech dorazilo předčasně pozdravit uprostřed kalendářního jara. Adiemus. Vy tohle uslyšíte v příštích minutách na Hit Radio.

Point Break, What About Us. A to je vše, přátelé. Takhle krásně končí úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. A zítra je vaše středa, takže muziku nám budete diktovat vy. A objednat si ji můžete klidně už teď na webu hitradio.cz.

0: Hitrádu Imagine Dragons. Pojďme teď na chvilku zavítat do světa zemědělství. O výrobky zemědělců z našeho regionu máme stále větší zájem. Raději máme maso od prověřeného řezníka, jahody z farmy nedaleko Prahy, z ovoce od místních sadařů. Jak to ale cítí oni sami? Jak vnímají podporu, které se jim dostává od státu i Evropské unie? Povídat si o tom budeme s Honzou Abtem, který ve středních Čechách vlastní sady a výrobnu sajdru Tátův sad. Tak pojďme se na začátek zaměřit na to, jak se změnil vztah Čechů k lokální zemědělské produkci.
1: No, pro nás se to určitě vyvíjí dobrým směrem, protože už skončil takový ten trend z těch 90. let, kdy všichni chtěli ochutat něco zvenku a z dovozu a bylo to takový to zajímavý, lepší. Tak od tohohle evidentně už odklon dneska nastal. Lidi hledají zajímavější věci, hledají kulturově originální a zároveň to, když vidí, jak tu věc vyrábíme, jak pěstujeme jabka a jak to děláme, tak určitě má pak výrazný efekt na to, že se za náma vracejí a mají to rádi.
0: Čím to je?
1: Já si myslím, že to je spíše tím, že se lidi přejedli takových těch unifikovaných věcí, které chutnají všude na světě stejně. A ta práce, kterou tomu dáváme, která určitě je veliká, tak je vlastně pak jakoby odměněna tím zájmem o něco jiného, protože vyrábět věci průmyslovým způsobem, tedy mícháním nějakých připravených nebo předvyrobených polotovarů, je věc z mého pohledu snadnější, než to skutečně vyrobit a vypěstovat od tady roubování a od hlíny až po nějaký finální výrobek. Takže myslím si, že ten důvod není tou naší prací, že spíš tím trendem toho, co lidi dneska vyhledávají, ale zase na druhou stranu díky té práci pak vidí, že ta věc skutečně jako je opravdová a že je z těch základních surovin a hold pracná, ale zároveň pak výrazná a dobrá.
0: Tak se zeptám, jak jste na tom s podporou státu nebo Evropské unie?
1: Já bych řekl, že v Čechách se příliš podpora tomu jakoby lokálnímu, regionálnímu nedělá. Jsou tady takový ty podpory v stylu regionální potravina klasa A, kde my jsme účastní. Na druhou stranu to se úplně jakoby nepotkává s naší cílovou skupinou, kteří pijí naše výrobky. Určitě si dokážu představit, že by v této věci stát mohl udělat víc, například hlavně pro nás zjednodušením administrativy, zjednodušením byrokratických podmínek a hlavně nastavením předvídatelných podmínek, tak aby jsme se pohybovali v prostředí, kde jsou ty pravidla očekávatelní, kde víme, že platí letos, budou platit třeba za 2, za 3, za 4 roky. Ale stát nám je strašně rychle a strašně často mění. Takže sice tady existují různé podpory, kterých i my jsme se zúčastnili, třeba program rozvoje venkova, kdy to nám určitě pomohlo k tomu, že jsme nakupovali nové technologie, ať už na zpracování ovoce, nebo na kvašení, nebo na lahvování. To určitě ano, ale ty podmínky a pravidla, na základě kterých je to nastavované, jsou z mýho pohledu spíš vhodný pro velké producenty nebo velké zemědělce, protože ta složitost toho vyřizování je tak velká, že na to prostě potřebujete separátní oddělení v rámci nějakého podniku a my to děláme jako rodinná farma, takže my na to tyhle ty oddělení prostě nemáme a když to má člověk dělat sám, tak to samozřejmě vždycky nakonec udělá, ale vezme to tak hroznýho času, že zase vám to sebere možnost dělat to, co jste chtěl, tedy vyrábět ty výrobky, za kterýma by lidi měli přijet.
0: Rozumím. EU pro následující období zvažuje zastropování pomoci firmám pouze do určité velikosti. Tak pomohlo by to?
1: Já si myslím, že by to určitě přineslo něco dobrého a určitě by to pomohlo. Otázka je, jestli v našem byrokratickém světě, ve kterém žijeme, se vůbec takovýhle záměr podaří proměnit v realitu. Takže kdyby to tak bylo, bylo by to perfektní, protože to by byla věc, která by nám určitě velmi pomohla, že bychom se mohli věnovat tomu, co máme dělat, a nikoli v uvozovkách vytoňování tabulek.
0: Poslední otázka, kdybyste mohl něco změnit teď hned na přístupu státu nebo Unie, co by to bylo?
1: Je to kombinace. Je to ta administrativně byrokratická zátěž a opravdu ve finále hlavně očekávatelný prostředí, ve kterém máme fungovat. Nám stát třeba chtěl zavést spotřební daň, protože s naším siderem spadáme pod tiché víno, tedy uvažovalo se o zavedení spotřební daně nebo stanovení nějaké výše spotřební daně na tichá vína. A nám to vlastně na 2 roky, kdy se to projednávalo, zásadním způsobem zkomplikovalo život, protože jsme nevěděli, jestli bude ta daň tak vysoká, že už to neprodáme, že budeme muset celý tady naše živobytí zavřít, nebo jestli bude zrušená, nebo jak to bude. V tomhle tom si myslím, že by určitě stát hlavně měl dělat to spolehlivý prostředí, abychom věděli, co máme dělat a podle čeho se máme orientovat.
0: Díky, že jste s námi vysílal. Na Hit Rádiu pokračujeme další muzikou.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Hit Radio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Hit Radio Orion.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš,

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ. Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.